potřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pem Rabbit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Music.
0: Fine.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stěnu.

0: Nejžavější triky právě teď. Number one for hit music. Number one. Fajn. 3, 2, 1. Fajn. Už za chvilku Honza Fikes a Fendi. You know now.
1: Jsme online.
0: Online. Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Hot news. Vláda řeší

ohradila část ministrů. Odbory ho teď odmítají taky a varujou, že plošní škrty bez předchozího auditu by mohly zhoršit fungování státní správy. Firma Baťa příští rok ukončí výrobu vod v Dolním Němči na Uherskohradišťku. Jde o jediný výrobní závod firmy v Evropě a zavření se dotkne 92 zaměstnanců. Boty se tam vyrábějí už od roku 1970. Podle firmy ale velká továrna při dnešní poptávce přestala být rentabilní. Prodejny Baťa v Česku ale budou fungovat dál. A v rozšířený verzi se do kin znovu vrátí film Spider-Man Brand New Day. Podle webu Deadline se přidá několik nových scén a mezi nima i vystřižený cameo Rosario Dawson jako Claire Temple. Herečka už dřív potvrdila, že scénu pro film opravdu natočila, do původní verze se ale nedostala. Kdy přesně nová verze do kin dorazí, zatím není známý.

0: Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Já jsem přišel na jistou nevýhodu co musíme vstávat v tento čas do práce.
1: No a to je?
0: Lidi, co potkáme na ulici, než dojdeme k autu nebo na tramvaj, nám totiž nevěří, že jdeme do práce. Buď totiž myslí, že jsme bezdomovci, anebo hůř, že se vracíme z nějaký kalby. Protože kdo normální by chodil v 6 ráno do práce? Dává to smysl?
1: Dává to smysl.
0: Zas na druhou stranu my to zase můžeme myslet o těch kolem jdoucích, že jo?
1: Hele, je to vyrovnaný tím pádem.
0: Přesně tak. Dobrá zpráva pro všechny nenormální lidi je tu tohlensto rádio. Fine, Morning Boost, Fiki, Wendy a taky náš playlist.
1: Před námi Cameron B. Mine, nebo teď už Viktor Sheen, Anet X, OCD.
0: Tak hezký ráno, jdeme na to.

0: Kamarád jeho Be Mine tady na Fajnu. 9 minut po 6 hodině, krásné dobré ráno. Nejhorší soused není vrah, ani babka, který někdo ruší noční klid, ale gamer, kterému nejde mikrofon a ruší noční klid. Je to tak, policajti normálně museli vyjet na výjezd kvůli tomu, že týpek hrál Counter-Strike a nefungoval mu mikrofon. Prostě křičel, křičel a křičel. Wendy, ty se díváš tak, jako že bys tenhle problém mohla znát.
1: Znám, no. Ale kvůli mě nikdo nemusel nikdy
0: zatím. Zatím. Tebe funguje mikrofon, no, všechno dobrý, jo?
1: Zatím to funguje.
0: Měla bys udělat nějakou revizi, aby se to nestalo případně.
1: No. Hele, v pohodě, zatím je to v klidu.
0: Mikrofon je dobrý, jo?
1: Uh-huh.
0: Tak já jsem rád, že nám tady fungují taky mikrofony. Já si říkám, že představa, že nám tady mikrofony nejdou, by byla blbá, protože bychom mohli křičet sebe víc, ale třeba v takovém Brně by nás asi neslyšeli.
1: No, nevím, hele, já si myslím, že v Brně nás neslyšeli jakoby nikdy, když nám ty mikrofony fungují.

0: Ben Kristoval, taky Sofian, jejich song Fancy. Dámy a pánové, Benny včera poprvé v Česku spojil síly s orchestrem v kongresovém centru a vznikl jedinečný hudební zážitek. Kdo nebyl, nevadí. Hudební zážitek nabízíme i teď, v tuhle chvíli, tady na Fajnu.
1: Před náma třeba takový Michael Jackson, jeho Beat It.
0: A není to jediná pecka, kterou si dáme. Máme tady připravenou třeba Sienu Spyro. Její novinka Great Expectation. Tak takovejhle hudební zážitek nás za malý okamžik čeká. Pak zažijem tři random fakta. Tak hezký ráno. Morning Boost.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
12: Turn it up, turn it up.

0: Jak jinak popsat středeční ráno než slovem survive? Tohle to byl Luis Capaldi, vy se dáváte fajn a tady jsou...
1: Random fakta.
2: Nejmenší hasič měří 147 cm, byl mu udělen Guinnessův rekord. No tak možná by to z Guinnessovky měli ještě přehodnotit, podle mě jsou tu tací jejich hasiče ještě o něco menší. Mileniálové jsou považováni za nejvíc vyhořelou generaci ever. Tak nakonec to s těma hasičema nebude takový trno, jak jsme si mysleli. A 40% lidí by zachránilo radši svého psa než cizího člověka v případném nebezpečí. Samozřejmě jen pokud se nejedná o mileniála, který vyhořel. Tam je i pes odepsaný. Morning Boost. Jinak tahle ta písnička pro všechny mileniály, my vás máme rádi, tak jen aby tady nedošlo k nějaký mailce. The Chemical Brothers, Chemical Brothers, jejkou. Hezký ráno.

0: Alicia Keysek, Nicki Minaj, její Girls on Fire, dámy a pánové, SOS, Wendy v plamenech.
1: Čeká nás Songfight, to je jeden song proti tomu druhému, jeden vybírám já, jeden Fiky. No a na vás je rozhodnout, který z nich je ten lepší. Dneska to ale bude trošku speciální.
0: Ano. Dnes totiž nebudeme vybírat songy, které se nám z Wendy líbí. Dneska jsme si řekli, že každý vybereme song, který je za nás úplně ten nejhorší na světě. Horší song už prostě nemohl vzniknout. Čí song nakonec vyberete jako ten horší, tak pozor, ten, kdo prohraje, bude muset nahrát písničku do konce týdne. A nejlépe, aby byla lepší než ty songy, které jsme vybrali my.
1: Tak to je bomba, což... já jenom chci říct, že ten hlas úplně nemám.
0: No vidíš, ale neboj, horší už to být nemůže než ty, co jsme vybrali. Takže buď v klidu.
1: Tak jo.
0: Za malý okamžik, buďte ready volat 724634634 a vybrat úplně ten nejhorší song. Tak jo, do té doby třeba Chainsmokers nebo Hugo Ultranate. Morning Boost.
2: Fajn. 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
12: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
13: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
14: I'm Lily Bleepy. It's Sabrina Carpenter.
15: Music. Fine.

0: Chainsmokers, Smokers, taky Emily Warren, jejich Perish, tady na Fajnu, 4 minuty před 7 hodinou, dost v pohodě song. Já teď dělám dělící čáru, protože od teď tady budeme hrát docela ne v poho songy.
1: Takhle, každý z nás vybral jeden song a jak se zvyklí, tak vždycky bojujeme, kdo má ten lepší a který se pošle do éteru. Dneska bojujeme o to, kdo má ten horší a který pošleme do éteru.
0: Bohužel, to je nevím, co je vlastně víra. Ale dobře, 724634634, na tohle číslo nám pojďte zavolat a vybrat úplně ten nejhorší song, který lze. Sadili jsme se o to, že ten, kdo vyhraje?
1: No.
0: Respektive prohraje?
1: ten, kdo vyhraje, je v pohodě, ale ten, kdo prohraje...
0: tak bude muset složit song. Horší než tyhle songy už to ale být nemůže. Takže, jednička, dvojka, trojka, čtyřka.
1: Čtyřku dej.
0: Berem čtyřku. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, kdo tam je?
2: Verča.
1: Barča nebo Verča, promiň, ještě jednou.
2: Verča.
1: Verča, Verčo, jak se máš?
2: Dobře.
1: Dobře, a jedeš do školy teď?
2: Za chvilku pojedu.
1: Za chvilku pojedem. Tak my pro tebe máme úkol. My ti pustíme dvě písničky a ty nám řekneš, která se ti míň líbí, která není tak hezká. OK?
2: OK.
0: Tak okay. Jo. OK. První možnost zní takto. Pejskové se koušou a žádnej není zlej. Wendy, řekli jsme, ale nejhorší songy, tohle je docela banger.
1: Ne, tohle je Marie Pojkarová, jmenuje se ten song, nebo ta písnička Pejskové se koušou.
0: Co na to, Verča?
2: Jako dobrý.
0: No, třeba dobrý, že jo? Já si myslím.
1: Ale tak uvidíme tu další.
0: Za to tohle sto? To je strašný, viď?
2: Nevím.
1: No já, hele, netuším.
0: Hele, Veru. Co vybereš? Co je za tebe horší song?
1: Který se ti líbil míň?
2: Asi ten první.
0: Ten první byl horší?
2: Jo.
1: Já s tím souhlasím absolutně.
0: Já ne, já rozhodně ne.
1: OK, Verunko, do kolika ty chodíš třídy, mi ještě prozraď?
2: Do šestý,
1: OK, tak hele, ať ti to dneska ve škole brzo uteče, ať seš co nejdřív doma, máš pak nějaký kroužky ještě, nebo pojedeš hned domů po škole?
2: Mám ještě kroužky.
1: OK, tak ať ti to i v těch kroužcích jde, ať ti to uteče, měj se krásně a díky, že jsi zavolala.
0: Ať tě učitelky nezlobí moc.
2: A taky děkuju.
0: Hele, ještě poslední věc, chceš ten song, nejhorší song někomu věnovat? Můžeš.
2: Jsem všem, kdo teďka stává děkuju jako já.
0: Všem, co brzo vstávají do školy. Dobře, tak posíláme. Měj se krásně, díky za telefon.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Ahoj.
0: My posíláme ten nejhorší song, což musí brzo vstávat do školy. Tady to je.

0: Filip, to je banger.
1: Představ si, že vstáváš do školy a musíš poslouchat teď tohle.
0: Pokud se právě teďka někdo naladili rádio, tohle to je Marie Pojkarová Pejskové se Kaušou a myslíme to smrtelně vážně.
1: Ten song má ještě 2,5 minuty. Zvládnem to?
0: Nemyslím si to.
1: Já už bych takhle jako scrollnul na TikToku. Můžu?
0: Asi můžeš.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda? Auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Na internetu je hodně věcí.
6: Jedinu z nich vidět nepotřebuješ.
5: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Sleduj Fine.
6: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Policistům, hasičům, celníkům a vězeňské službě mají příští 3 roky každý rok vzrůst platy o 2600 až 2900 korun měsíčně. Ministerstvo vnitra chce, aby nástupní plat policisty nebo hasiče po výcviku v roce 2029 dosáhnul 50 tisíc. Odbory ale spokojený nejsou a požadují 10% zvýšení základních tarifů místo přesouvání části peněz do příplatků. Scrollováním na mobilu si během valného shromáždění OSN podle všeho krátil čas syrský prezident Ahmed al-Shara. Kamery ho takhle zachytily zrovna ve chvíli, kdy k světovým lídrům mluvil turecký prezident Erdogan. Z videa se teď stal virál na sítích, z jeho záběru ale nejde s jistotou poznat, co přesně prezident na telefonu sledoval. A zpěvačka Ray uvedla na pravou míru spekulace, že

0: Krásné dobré ráno, 7 hodina je zde, s ní i Morning Boost tady u nás na Fajnu a s tím taky náš playlist.
1: Fastboy Beautiful Life, to se rozhodně dáme, nebo taky teď už Eva Max, její My Head, My Heart.
0: Tak hezký ráno, vamos. Morning Boost. Fajn.

0: Fastboy jeho Beautiful Life tady u nás na Fajnu 12 minut po 7 hodině.
1: Ranní téma dnes připravujeme ve spolupráci s projektem Nové rituály. Fajn.
2: Nové rituály totiž vydali video, jmenuje se to Digitální detox a my se totiž díky něm i s vámi bavíme o tom, jaký to je vlastně mít telefon v ruce neustále. Jestli to vnímáte, jestli ho pořád v ruce máte, jestli s ním stáváte, jestli s ním snídáte. My jsme včera vás poslali na náš Instagram, kde jste mohli hlasovat. Pojďme se podívat na to, jak vaše hlasy dopadly. Máme tady totiž dvě otázky, na které jste mohli reagovat. A to bylo, jestli sáhnete po mobilu i ve chvíli, kdy vlastně nevíte proč, a 46% lidí hlasovalo pro ano pořád a 45% pro občas. Což je docela dost.
0: Takový 50-50.
2: Takový 50-50. Jenom 1% to napsalo vůbec a 8 spíš ne.
0: To je dobrý.
2: To je... To jako, ale já bych se taky řadila po tu první, že ano, rozhodně ano.
0: Ano, to často.
2: A pak tady máme ještě teda anketu. Měli by děti mít mobily ve škole zakázané? A úplně největší procentuální odpověď bylo jenom během výuky, to je 51%. A ano, úplně 25%.
0: Ty jo, já bych se překlánil k tomu během výuky, kde bych měl hlasovat, ale hustý, jakože ty čísla bych takovýhle vůbec nečekal, že budou.
2: No, jako vlastně odpovídali jste i, jak dlouho si myslíte, že takový průměrný Čech může být jako na tom telefonu jako za den, kolik hodin na něm stráví. Jako největší číslo, co jste psali, bylo 6 hodin, což jako třeba u mě se přibližuje.
0: No, já bych chtěl být jako upřímný, tak to číslo ještě větší.
2: A víš, jaký je tvoje číslo?
0: 8.
2: Ne. Wow.
0: Ale tak kvůli práci, že jak... jo?
2: kvůli práci. OK, OK, no... Je to hustý, si to takhle uvědomit.
0: Je to uvědomění, které jsme asi potřebovali. Děkujeme, Digitální dopamin.
1: Nové rituály jsou dokumentární projekt o návycích, které nám řídí mozek. Celý příběh na novérituály.cz. Fajn.
3: Čas na změnu? Objevte nové rituály. Odložte displej, otevřte knihu. Zvolte čistší technologii místo cigarety. I malý krok dokáže velké věci. novérituály.cz.
4: Sáhnete po telefonu každých 20 minut? Digitální dopamin od 27. září na novérituály.cz.

0: Zara Larsson, Lush Life, co to znamená, Wendy?
1: No skvělý život, ne?
0: To taky je, ale že je pořád léto přece, ne? No jo.
1: No jo.
0: Letní playlist na Fajnu pokračuje 22 minut po 7 hodině, dámy a pánové, za chvilku.
1: Za chvilku taky Cameron Whitcomb, jeho Kingdom of Fear.
0: Kromě toho, taky třeba Calvin Harris a Ellie Goulding. Jejich song I Need Your Love. Tyhle songy nám budou dělat o něco hezčí ráno za malou chvilku. Morning Boost.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.

0: Calvin Harris, taky Ellie Goulding, jejich I Need Your Love, tady u nás na fajnou, 7:30 aktuální čas.
1: Ranní téma dnes připravujeme ve spolupráci s projektem Nové rituály. Fajn.
2: My tady vlastně od rána nebo od 7 hodin řešíme telefony a digitální takový jako detox. Je to vlastně něco, na co bychom vás možná chtěli trošku přivíst, protože si uvědomujeme, že být na telefonu může způsobovat závislosti. Víme, že 20 až 30% mladých je doopravdy závislých na telefonech.
0: Já se mezi ně hlásím.
2: Fiky dobrovolně se hlásí. Mm-hmm. Já se asi řadím mezi ně, i když se to tolik nemyslím.
0: OK.
2: Každopádně, pojďme si dneska zase dát další challenge.
0: Let's go. Jsem s ní.
2: A pojďme si říct, že nemusíme zahodit telefon z okna, ale prostě vždycky, když na něho sáhneme, nebo máme ten pocit, že potřebujeme, pojďme to zkusit vyměnit za něco jiného. To třeba znamená večerní scrolling na TikToku. Mm-hmm. Pojďme využít jinak. Třeba s partnerem.
0: To bylo
2: nebo,
0: fajn.
2: Nebo si přečíst knížku. Nebo se chvilku scrollovat, ale neskrolovat tak dlouho, jako normálně scrollujeme.
0: Jako je fakt, že strávený čas s partnerem místo mobilu by byl hodně dlouho strávený čas. Já třeba budu dělat teď to, že pokaždý, když sáhnu na mobil, tak místo toho, abych na něj sáhnul, tak si pustím písničku od Bena Krista Nemusím nic. To je podle mě dobrý, ne?
2: To je super, to si myslím,
0: takhle,
2: že
0: takhle by to šlo. Jo? Tak nějak takhle lidi, jo? Takhle. No, tak to bychom měli další, zítra budeme opět pokračovat, zase vám přineseme nějaký takovýhle věci od nových rituálů.
1: Nové rituály jsou dokumentární projekt o návycích, které nám řídí mozek. Celý příběh na noverituály.cz.
3: Čas na změnu? Objevte nové rituály. Odložte displej, otevřte knihu. Zvolte čistší technologii místo cigarety. I malý krok dokáže velké věci. noverituály.cz.
4: Sáhnete po telefonu každých 20 minut? Digitální dopamin od 27. září na noverituály.cz.

0: Ladíte středeční Morning Bush na fajnu, tohle je Dua Lipa. Její song These Walls v čase 7 hodin 45 minut, za malý okamžik třeba tohle.
1: Za malý okamžik vámi oblíbený Somber, jeho Back to Friends.
0: Taky si dáme hymnu léta, která sice

0: Za 399,90 a Brev, WC Blok, různé druhy za 59,90 až do 6. října. Kaufland.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

0: číslo je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

viděl, Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem Bulhar ne Ital. Bulhar ne Ital. We got that hit.

0: ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
1: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To nejlepší z rádia. A momenty, které musíš vidět.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
6: Firma Anthropic, která stojí za AI chatbotem Claude, varuje vlastní investory, že pokročilá umělá inteligence může v krajním případě představovat existenční riziko pro lidstvo. V materiálech před plánovaným vstupem na burzu píše třeba o modelech, který by se mohli bránit vypnutí, zatajit informace nebo manipulovat s lidma. Firma dál přiznává, že čím schopnější AI bude, tím náročnější může být její bezpečnost otestovat. Jednu z nejzdátnějších myší světa odchytili čeští vědci v Etiopii. Tenhle druh se přitom podařilo chytit teprve podruhý v historii a doteď ho vědci znali jen z jediného exempláře starého asi 20 let. Češi navíc měli štěstí až na poslední chvíli. Vzácnou myš totiž našli až poslední den expedice v poslední řadě nalíčených pastí. A další rodinný propletenec se nám možná rýsuje v českém showbiznisu. 18-letý František Prachař se totiž podle Agáty Hanichový vyptával na její sestru Kornulu Stropnickou a říkal, že je hrozně hezká. Pikantní na tom je, že František je nevlastní bratr Jakuba Prachaře, tedy Agátina ex-manžela. Zatím ale nejde o žádnej románek, jako spíš o projevený zájem.
7: Fajn.

co k těm zprávám víc říct. Snad jen, že je tady 8. hodina a s tou pokračuje Morning Bush na Fajnu. Dámy a pánové, menší změna. Wendy nás musela ze zdravotních důvodů náhle opustit, tak to tady budeme muset společně nějakým způsobem zvládnout. A já myslím, že zvládneme, protože v tuhle chvíli před náma třeba Temper City Song Self Aware, nebo taky David Guetta tady svým Stone Chennai, jejich Gone, Gone, Gone. Tak hezký ráno, jdeme na to. Tohle je Morning Boost.

0: Ladíte středeční morning už na fajnu Temper City, self-aware, 10 minut po 8 hodině. A je zapotřebí se pobavit o našich kamarádech, jestli teda nějaký máme. Každý máme snad jednoho nejlepšího kamaráda, ale ani kamarád není dokonalý. Já si třeba u toho svého kamaráda včera všiml, že pořád říká slovo jakože. Jakože mluví, říká větu a během toho řekne slovo jakože třeba klidně pětkrát. Jakože to už snad bylo lepší, kdyby za každým slovem říkal možná vole. Jakože extrém prostě. Tímhle tu otvírám jedinečné okýnko, které se znovu neotevře. Okénko, do kterého můžete vyhlásit vašeho kamaráda. Co vás na něm štve? Co by měl změnit? Co nejvíc otravného dělá? 724634634? Pojďte dát vědět.
1: All the hits right here.

0: Shabuzi, taky Leon Bridges. Jejich Burn It Down. Nebojte, pořád posloucháte český rádio Fajn. Ne nějaký rádio z Montany. Dámy a pánové, pokračujeme dál. Před mou chvilkou jsem tady otevřel okýnko, kdy každý mohl napsat něco na svýho kamaráda, trošku si na něj postěžovat, hodit na něj nějakou špínu a my se na tu špínu pojďme teď podívat, jo. Máme tady zprávu, která zní: ahoj, já mám kamaráda a ten mě dokáže vždycky naštvat, když začne posílat hlasovky. Já je jak... prostě jak blbec poslechnu a po půl hodině v té poslední stojí: no nic, to neřeš. Luďku, vzpamatuj se, tvůj kámoš Jirka. Tak doufáme, že Luděk teď poslouchá, doufám, že poslechneš Luďku, tady kámoš Jirku, že už nebudeš poslat tak dlouhý hlasovky. Je to otravný, fakt je to otravný, jako dlouhý hlasovky jsou otravný, nikoho to nebaví poslouchat, vždycky je to ztráta času. Další zpráva, kterou tady máme, zní: můj kamarád je otravnej, že na zprávu od něj čekám jak na smilování. Nejhorší ještě, když konverzaci začne on, zeptá se, jak se mám, já mu odpovím do 5 sekund a na jeho odpověď čekám další půl rok. Čau, Seba. Sebo, tady ti nepomůžu, já jsem bohužel jak tvůj kamarád. Máme tady třetí zprávu, která zní: můj bro potřebuje mít ve všem pravdu. I když nemá pravdu, tak vás přesvědčí, že má. Můj kámoš všem musí pokaždé říkat ten jeden samý příběh, který už všichni slyšeli 100krát. No jo, každý mám nějakýho kamaráda. Žádný kamarád není dokonalej. Ale i tak bychom si na něj dneska měli vzpomenout a zavolat mu, jak moc ho vlastně nesnášíme. Protože jen tak se poznají praví kamarádi. Za malou okamžik Slater, její song Dead. Morning Boost.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
5: yeso!
4: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: One Republic. Jejich Counting Stars. Song, který nám tady na fajnu dohrává 4 minuty před 8:45. Tohle je Morning Bush. S váma Fiky. No a kdybyste se ptali, kde je Wendy, tak Wendy musela rychle k doktorovi. Dámy a pánové, my pokračujeme dál. Za malý okamžik na fajnu. Giant Rooks. Německá kapela a jejich hit Want It Back. Kromě toho taky třeba Rose a Bruno Mars. Jejich Apartman, APT, APT. Jak tomu songu říkáte, nechám na vás. Důležité je, že tady za malou okamžik bude. Tak hezký ráno, tohle za malou chvilku. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.

Rose, taky Bruno Mars, jejich song APC tady na Fajnu 9 minut před 9 hodinou, znamená pouze jedno jediné. A to, že dnešní Morning Boost dosáhl svého konce. Vzhledem k tomu, že je konec, já se musím zeptat na moji klasickou otázku mojí kolegyně Wendy. Co tě, milá kolegyně, bavilo nejvíce? Jo, to mě taky bavilo hodně, no. Bylo dobrý. A co říkáš na tamto? Taky, viď?

0: No tak zítra zase, no.
1: Jo, těšíš se, jo, dobře. Dámy a pánové, teď už po nás přichází Andrea Kaučka, taky kolegyně. Jak se těšíš, Ajo? Prej dobře. Tak si to užijte. Čekis.
2: Učáš, já se zafisujem, ještě pana Vosou trž.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.
1: Oni fakt přijdou, jo? Nebo aspoň Aja by měla přijít. Nevím, jestli Wendy zítra přijde, ale snad přijde. Ale Aja už teď jde. Slyším dveře. Dobrý, je to dobrý. Tady Lady Gaga. Ra, ra.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale kde pak? Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Jsme online.
8: Online.
7: Jsme na DAB+. Plus.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Už druhým dnem pokračuje jednání poslanců o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Opozice návrh zdůvodňuje hlavně schodkem rozpočtu, Babišovým střetem zájmu a taky útoky vlády na některé instituce. Do debaty je pořád přihlášených přes 50 poslanců a není jistý, jestli se dneska vůbec dostanou k hlasování. Opozice má poslanců 92 a pro vyslovení nedůvěry jich je potřeba minimálně 101. Na sjezdu z dálnice D11 vlezl 35-letý muž cizí řidičce do auta a pod pohruškama ji nutil, aby ho odvezla do Prahy. Po pár metrech ji ale donutil vystoupit a s autem ujel. Policie ho krátce na to začala pronásledovat, muž ale zastavil až po nárazu do policejního vozu. Únosce měl pozitivní test na drogy. Až do 1. listopadu můžou český hráči EA Sports FC 27 zabojovat o cestu na světový finále Red Bull Wings Cupu v Miami. Turnaj má dvě kvalifikační cesty, online z domova nebo skrz turnaje na univerzitách. Nejlepší hráči se pak potkají v listopadu na českém finále v Brně a jeho vítěz bude Česko reprezentovat mezi šampionama z dalších zemí.
10: Fine. Music Boost.
11: Music Boost.
12: Music Boost.
13: Andrea Kautzka.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Já vám nevím, to vstávání na podzim je takový náročnější. Venku je konečně chladněji, takže se vlastně dobře spí a vylez z těch peřin, no nic moc situace teda. Proto bych vám řekla, že pokud jste dneska vstali a zvládli jste tuhle zkoušku, tak máte vlastně to nejhorší dneska už za sebou. A to znamená jedno jediný, že to nejlepší je teprve před náma. Takže dobré ráno, dobrý den, startuje dnešní Music Boost. To jsou 4 společné hodinky Andra za mikrofonem a ten nejlepší playlist. Tak jdem na to.
10: Music Boost.
16: Give me five.
10: Fine.

0: Felix Jen, taky G-Heart, jejich Pride. Song, který nám dnes uzavírá Gimme 5, 5 songů na dopolední rozjezd. Dneska si na fajnu pojďme připomenout nějakou radost. Jak je důležitý si dělat radost sám sobě, ale taky někomu jinému. Dneska ráno jsem si tohle znovu připomněla. Takhle, to je to záležitost, kterou my všichni jako víme, jo, že je důležitý dělat lidem jako radost. Ale kdy opravdu na to jako máme čas, nebo kdy si na to vzpomeneme, jo, kdy jako opravdu je ten den, kdy nás to napadne a jdeme to udělat. Já jsem dneska ráno přišla do práce a od někoho z vás, od nějakého milého, úžasného posluchače nebo posluchačky, jsem dostala květinu. Květinu ze vzkazem za konkrétní vstup, který asi někomu udělal včera radost, že jsme tady prostě včera něco řešili. Já vám takhle prostřednictvím Eteru chci poděkovat, děkuju. A opravdu mě to jako dojalo, až jsem si jako opravdu uvědomila, jak moc je tohle důležitý. Důležitý prostě si jednou za čas udělat tu radost a dělat ji někomu jinému, protože mě někdo z vás prostě dneska vykouzl úsměv na tváři a udělal mi z rána prostě lepší část dne a opravdu toho si nesmírně moc vážím. A proto vás vyzývám, pojďme teda tuhle záležitost využít k tomu, abychom se prostě, až já přestanu mluvit, trošku sedli a zamysleli se nad tím, komu ze svého okolí bychom mohli jen tak udělat radost. Jen tak třeba koupit kafe, květinu, nebo pochválit třeba outfit, nebo cokoliv vlastně jinýho, nebo napsat třeba mámě, nebo napsat partnerovi, nebo kámošce, prostě nevím, mám tě ráda, jsem ráda za to, že jsi v mém životě, cokoliv, prostě pojďme tuhle moji dnešní euforii využít k tomu, aby jsme udělali prostě někomu radost, jo? Tak jo. A já vám mezi tím, než na to přijdete, komu a co, budu pouštět nějaký songy. Za chvilku Khalid, Tied Up. Jo, disco to disco, ale Farben. Něco, co si budeme už za chvilku v pátek zpívat všichni. Ale teď vám to posílám do práce, tak laďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Malcolm told you how error rings. Máme na fajnu 2 minutky po 10:30 a já jsem se vám rozhodla trošku zničit život. Nebo ne úplně život, nebudu zase tak dramatická, ale trošku vám zavařit v hlavě. Já jsem byla svědkem minulý týden jedný divný, ale zároveň zajímavý debaty nad extrémní otázkou. Co byste udělali, kdyby vám otec vašeho partnera, partnerky, nabídl 6 milionů dolarů za to, že se s ním rozejdete? Jak byste jako reagovali? Přijali byste tuhle nabídku? To byste nevěřili, jak moc tohle otázka opravdu dokáže všem zavařit mozky. Jak všichni nejdřív jako, ne, tak láska je láska, jako láska se nedá koupit přece, ne. No jasně, že nedá. Jenže se to pak rozjelo. No ale zase 6 milionů dolarů není jako 6 milionů. 6 milionů dolarů to je nějakých skoro 130 milionů v přepočtu na český. Takže 120 milionů v kapse. No, chlapa si jinýho můžete najít, že jo, novou ženskou taky, jo. Najednou se jako ty názory začaly trošku měnit a opravdu to nakonec dopadlo tak, že by téměř všichni u toho stolu dokázali toho partnera vyměnit za ty peníze. Jako pro mě nepředstavitelný, ale zase, no, peníze asi jako dělají různý věci s lidma. 724634634. Pojďme si tu otázku položit takhle hezky při ránu všichni. Jo, kdyby vám otec vašeho partnera nabídl 6 milionů dolarů za to, že se s ním rozejdete, rozešli byste se? Ano nebo ne? Klidně mi pište anonymně, jestli se bojíte, že bych vás takhle práskla, jo? To byste asi doma mohli mít pořádně zavařeno, ale pojďme se tak trošku jenom zamyslet, jenom tak jako filozoficky, nic to neznamená. Posloucháš Fajn

0: Daj, daj, Shakira, taky Burna Boy. Andrejko, co nám to zase po ránu děláte takhle přemýšlet? Já vím, já se omluvám. Já mám vždycky takhle na vás takhle připravenou takovou blbost k zamyšlení, ale tak něco na tom bude, ne? Když to s váma trošku hejbe. 6 milionů dolarů, 120 milionů na český. Částka, za kterou byste dokázali opustit partnera. No a vy píšete, že samozřejmě láska se nedá koupit. Já s tím prosím vás souhlasím, jo? Tohle je jenom taková filozofická na dopoledne. Taky zpráva. Rozhodně nevyměnila, to si nedokážu ani představit, vyměnit svého manžela. Jsem ráda, že jste takhle loajální a je to správné rozhodnutí. Jenom říkám, že jsem byla prostě svědkem této konverzace a že u stolu prostě všichni ze začátku jako nevyměnila, žádný takový. A pak po těch 10, 15, 20 minutách to začne najednou v těch hlavách trošku vařit a no, milion cen, milion tam. Taky přišla právě zpráva, která potvrzuje tuhle teorii, že existují lidé, kteří by si to dokázali představit. Přesně jak říkáš, člověka hned napadne, že se zbláznil, proč bych kvůli penězům měl opustit partnera. Ale když se nad tím zamyslíte, tak 120 mega, těch partnerů pak můžete mít dalších x. Začnete přemýšlet, co všechno si za 120 mega můžete pořídit. Úplně jiný život. A tak dále, tak dále. Jako je pravda, že za 120 mega bychom asi měli jiný život, co? Nic neřešit, no, vilu někde v Itálii, ne, na sluníčku. No, akorát by nám tam možná chyběl ten partner, který by nás měl možná jenom kvůli těm penězům. To znamená, já vám doporučuji, nechte si tu lásku a kdyby vám, prosím vás, někdo toho nabídl, tak pořád musí vždycky zvítězit láska. A kafe v ruce. Music Boost.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
6: To je boží kuchyň.
7: A jak je praktická.
8: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
9: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
7: Je skvělá. Vyťardo.
8: www.jninteriér.cz
10: Využijte váš prostor.
11: Music.
10: Fine.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. A teď už jenom ticho. Teď už jenom Music Boost, můj hlas a fajn. Samozřejmě, že si něco ale musíme říct, něco důležitého. Dneska je den podcastu. To znamená, já vás vyzývám a připomínám vám, dívejte se na naše podcasty, které pro vás děláme. Ať to neděláme zbytečně. Děláme pro vás posedlý reality show. So Kristýnka, která tady vysílá odpoledne, pro vás dělá posedlý Love Islandem. To znamená, každý týden vždycky čeká na toho, kdo vypadne a toho zdrbne. No a podívá se tak trošku pod podkličku. A vy můžete koukat na něco víc, to prostě v té televizi nevidíte. Zároveň se mnou si můžete dávat posedlý s rádcema. To točíme každou středu a hned ve čtvrtek dopoledne to máte k dispozici. Já taky ve středu jsem v kině, koukám vždycky na tu premiéru toho dílu novýho a čekám, kdo vypadne a toho tak zase trošku proklepnu. Dneska je středa, to znamená, dneska opět budu večer dělat rozhovor s někým s nějakým vypadlíkem, s rádcem nebo věrným, to my ještě nevíme. No ale zítra to budete vy díky nám vědět, to znamená, mrkněte se na YouTube Fine Radio a podporujte nás nejenom v éteru, ale i v podcastech. Děkuji pěkně a jdeme si něco pustit. Fajn.

0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
2: Největší hudební hvězdy.
3: I'm Pink Panthers.
4: Hey, it's Noah Kahan.
5: Hey, it's Ella Langley.
2: Sleduj Fajn.
4: Fajn.
2: Na internetu je hodně věcí.
4: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
2: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
2: Online. Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Je přesně 10 dopoledne, já jsem Matěj a tohle jsou Hot News. Vražda v Česku by se už nemusela nikdy promlčet. Navrhuje to skupina senátorů, která chce aktuální 30-letou promlčecí lhůtu úplně zrušit. Pachatele by tak bylo možné stíhat i po několika desítkách let. Návrh dnes projedná senát a pokud ho podpoří, zamíří k projednání do sněmovny. Let z Dubaje mířící do Tel Avivu vyslal nouzový kód používaný při únosu a musel tak nouzově přistát v Saudské Arábii. Izraelský bezpečnostní zdroje však později uvedly, že nešlo o únos, ale o potyčku mezi pilotama. Stroj nakonec bezpečně přistál v Tabuku a podle aerolinky jsou všichni cestující v pořádku. A přes 600 tisíc lidí se v jihokorejském Pusanu přišlo podívat na 3,5 metru dlouhýho žraloka, který uváznul v městském kanálu. Za necelý 2 týdny se z něj stal turistický hit a město ho dokonce jmenovalo čestným ambasadorem. Úřady se ho už pokusili dostat zpátky do moře, žralok jim ale uplaval zpátky do kanálu a další záchrannou akci tak chystají na pátek.
4: Fajn.
2: Music Boost.
5: Music Boost.
2: Music Boost. Andrea Kautzka.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
7: To nám to dopoledne dneska rychle utíká, co? No jo, za to můžou ty songy, že ono to tak hezky jako plyne. Já si vlastně nedokážu představit, že bych dělala jinou práci, že bych vlastně neměla ty písničky. Takhle mohla by dělat práci, při které bych poslouchala rádio, chápeme se. Ale prostě, když slyšíte ty songy, tak ono to prostě, ten den má takový lepší vibe. Co probereme v další hodině? Třeba to, jestli je v pohodě randit sám se sebou. Zajít si do restaurace, do kina, do sauny. Probereme tady samotářské randění, dáme si hlavně lubriku, no a budeme zpívat. Budeme teda dál tak jako plynout.
4: Music Boost.

Wishful Thinker, tohle je skvělá, Rugel. Dohrává na fajnu 10 minut po 10. Proč je tak divný být na určitých místech sám? Jsou prostě aktivity, jako je třeba kino, restaurace, sauna a tak dále, které jsme zvyklí dělat ve skupině a proto nám někdy přijdou divný dělat je sám. Přitom je to absolutně vlastně normální. Já jsem o víkendu vyrazila do kina sama, jo, do kina prostě sama. Myslela jsem si, že to prostě normální nápad, ale začala jsem se jakoby cítit trošku divně a říkala jsem si sakra, jako proč se cítím vlastně jako jinak divně. Dokonce paranoidně jsem si asi i myslela, že se na mě všichni jako ostatní dívají. A bylo mi tak jakoby z toho trošku ousko. A právě jsem se dočetla, že to vlastně je úplně normální. Ne takhle, jako je normální chodit do kina, ale je normální se i cítit divně. A je to právě kvůli tomu, že jsme zvyklí to všechno dělat ve skupině a proto pak nastává právě tenhle úzkostlivý stav. Prý to míváte někteří dokonce i v restauraci. Že když jdete do kavárny, tak pohoda, prostě kafe si dokážete vypít sami. Ale jakmile přijdete do restaurace, nedej bože do plné restaurace, kde jsou všichni v páru nebo ve skupinách. A vy si tam sednete sami ke stolu, objednáte si řízek. No tak to ne. To je podle mě úplně jeden z nejhorších jako pocitů, co můžete takhle v restauraci zažít. 724634634. Mám pravdu, že tomu tak opravdu je, že ty aktivity, které jsme vlastně schopní zvládat ve skupině, nejsme schopní zvládat sami se sebou. Posloucháš Fajn. Fajn. Jo, máte tady další filozofickou od AI, není zač. Tohle už tady Swims, jeho Mr. Know It All. Tak hezký dopo.

Walker. Dark Side, dnešní Music Boost, ve kterém jsme zjistili, že se cítíme divně ve chvílích, kdy nemusíme. Proč se cítíme smutně a úzkostlivě, když jdeme sami do kina? Nebo proč vůbec nechodíme sami do kina, protože se nechceme takhle cítit? Nebo třeba do restaurace, nebo do vinárny, nebo prostě trávit čas sám se sebou v prostorech, kde většinou tráví čas společně lidi, jo? To znamená, jako sedět sám v kině. Blbá představa. Taky mi píšete, ahoj, tady Lukin z Olomouce. Normálně před pár dny jsem chtěl vyrazit sám do kina, ale pak jsem si to rozmyslel, protože bych se cítil úplně tak, jak si přesně popsala před chvilkou ty, jak ti bylo smutno. Úplně si na mě teď hodila depresi. No, není zač. To já vždycky ráda, takhle po ránu. Lukine, a vlastně i vy ostatní, ono vlastně jako je normální bejt sám v kině. Ale my asi, jak jsme zvyklí opravdu to dělat v té skupině, tak se pak jako cítíme tak trošku neúplně, jako že tam někdo ten druhý jako chybí a že na nás jako všichni ostatní koukají. Ale oni se nedívají na nás, my máme jenom ten pocit. Říká se tomu z psychologie dokonce termín jako hodit na sebe světlo. Že vy máte pocit, že najednou svítíte pro všechny ostatní. Že sedíte v té restauraci sami s tím řízkem a máte pocit, že na vás všichni jako svítí, koukají na vás a říkají si, chudák ty, jo, no. Nemá kamarády, nemá kluka, musí tady sama ten řízek jíst, mě je líto, já jí ten řízek asi koupím. Jo, tak takhle to asi jako funguje a my to potřebujeme asi jenom prostě prorazit a tím to změníme. To znamená, od teď pojďme chodit občas, jenom občas, nepřehánějme to, prostě sami do kina, sami do restaurace, sami na to prostě víno, jo? Jednou měsíčně, proč ne? Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somer.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
11: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
12: Jupi!
11: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
12: Rozložte nové možnosti.
11: Když mobily,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
14: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
16: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
19: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
20: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
21: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
22: My name is Somer.
23: What up, it's Kehlani.
24: Hey, it's Taylor Swift.
25: Back to the hits.
26: Right, babe.
27: Fine.

Na fajnu. Ray, where is my husband? A my se u této zpěvačky chvilku zastavíme. Ray konečně reagovala na spekulace, jestli tvoří pár s hercem Michaelem Jordanem. Dvojice v srpnu totiž vyvolala pozornost, byla někde spatřena v zábavním parku a všichni začali šílet a Ray si našla chlapa. A možná našla. Ray sice teď reagovala, ne, jsme jenom kamarádi, jezdíme spolu na výlety. Ale kamarádi, co spolu jezdí na výlety, nejsou možná jenom kamarádi. Proč to řeším? Já neřeším, jestli někdo si našel chlapa. To je mi vlastně vždycky úplně jedno. Ale Ray, když vydala song Where is my husband, tak prohlásila, že další song vydá až tehdy, až si toho chlapa opravdu najde. To znamená, my pořád čekáme na nějaký nový písničky, novou tvorbu. A možná je to už za rohem. To znamená, Ray, si možná našla husbanda. Možná. A to znamená, že za chvilku bude nová písnička. A my se na ní už teď těšíme.

0: Sabrina Carpenter, její Man Child song, který nám na fajnu dohrává. A dohrává kvůli tomu, aby za chvilku zase mohl hrát jiný song. Tak to prostě v rádiu chodí. Něco končí, něco začíná. Alex Warren, jeho Passenger. To bude song, který tady za chvíli bude mít prostor. Já doufám, že vám to díky tomu playlistu v práci rychle utíká. Posílám lásku, posílám songy a leďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.

0: Na fajnu dodává David Guetta. Kid Cudi, jejich Memories. No a trošku jsme zapomněli na lubriku. Musíme to napravit.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Sex ve třech není už jenom intimní chvilka, je to týmová porada. Taky doufáš, že nikdo nezvedne ruku s dotazem.
2: Oh yeah! Let's go. Fajn.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
5: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
7: Je 11 hodin, za mikrofonem Matěj a tady jsou tři čerstvý hot news. Takzvaný zombie auta začala využívat ukrajinská armáda. Jde o starý vozidla předělaný na dálkově řízený pozemní drony, který můžou vést výbušniny a útočit na opevněný ruský pozice bez posádky. Ukrajinská armáda tvrdí, že tahle technika pomohla při zářijovém postupu, během kterého získala zpátky zhruba 176 km čtverečních území. Česko se má příští rok přestat účastnit Eurovize. Podle webu Aktuálně.cz je to součást velkých úspor v české televizi, která chce v příštím roce ušetřit 350 milionů korun a rušit kvůli tomu i některé pořady. Informaci o konci na Eurovizi potvrdilo médiu několik nezávislých zdrojů. Samotná ČT ji ale zatím oficiálně nepotvrdila. A po letech pauzy se na pódia vracejí Faith No More a příští rok dokonce dorazí i na Rock for People. V Hradci Králové zahrajou po 12 letech, naposledy tam vystoupili v roce 2015. Festival se koná od 2. do 5. června a mezi další potvrzený jména patří třeba Robbie Williams, Blink 182 nebo Billy Talent.
5: Fine.
6: Music Boost.
5: Music Boost.
6: Music Boost.
3: Andrea Kautzka.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
8: Fine. 11. hodina s náma, to už jsme se asi všichni stihli pořádně probrat, nasnídat se, tak je nastartovat se. A teď teprve začíná ten den. Jo? Nebo aspoň já to tak mám, že ta 11. je taková jakoby OK, srovnala jsem se s tím, že to vstávat prostě na podzim je docela těžký, ale teď teprve jdeme něco udělat. No tak do toho pojďme skočit hezky po hlavě. Samozřejmě náš playlist, Kato, taky Johnny, Turn the Lights Off, nebo tady vidím Temprocity, Self Aware, a nebo právě teď německý DJ, Purple Disco Machine, tak jdem na to.
5: Music Boost.

0: Nico Santos, Why Don't You Stay? Music Boost na Fajnu. Možná vyhazujete peníze z okna. A já vás možná zachráním. Možná totiž právě teď platíte za službu, kterou jste si nikdy neobjednali a ani vlastně o tom nemusíte vědět. Prostě třeba v minulosti jste mohli kliknout na odkaz nějaký SMSky, nebo dokonce jsem slyšela, že na to nemusíte ani klikat. No a strhává se vám 99 korun každý týden, což je vlastně skoro 6 tisíc ročně. No a když to máte pár let a nevíte o tom, tak nic moc situace. Na tenhle problém upozornil teď Janek Rubeš z podcastu Kluci z Prahy. Možná ten podcast na YouTubeku znáte, je docela dost úspěšný. Rubeš vždycky právě poukazuje na nějaký podvody a na nějaký falešný zprávy a podobně. No a teď díky své mamince, která právě byla jednou z obětí tohoto podvodu, tak přišlo na to, že v tom tisíce Čechů a nikdy o tom vlastně ani nemusíte vědět, protože třeba máte, já nevím, firemní účet nebo účet, na který moc nekoukáte a těch 99 korun tam jako by můžete přehlídnout, jo, to si řeknete, jo, kafe, jo, drogerka a jedete dál. To znamená, vy si prosím vás, buď ten podcast dejte, Kluci z Prahy, třeba na YouTubeku, a nebo si prosím vás mobilní aplikaci, bankovnictví, projděte platby, jestli vám každý týden se prostě tato částka nestrhává, jo? Já vím, že si říkáte možná, že jste na nic neklikli, jo. Ono v tom podcastu je to vysvětlené, že si všichni vždycky mysleli, že na nic nikdy neklikli. Ale je to docela promakaný podvod. No, tak nyní zač. Fajn.
1: Hudba, co si snad ani nezasloužíš, ale stejně dostaneš.
2: Music Boost s Andreou.
3: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: 7.27, taky Kelin, vítej mezi náma, song, který nám právě teď na Fajnu dohrává. Ještě chvilku prosím vás zpátky k tomu podvodu přes ty SMSky. Někdo mě z vás opravil, já vám za to děkuju. Ono to dokonce v bankovnictví nemusí být totiž vidět, píšete. Ukazuje se to totiž na faktuře přímo od operátora, jelikož je to premium SMS a to se účtuje rovnou, vlastně s fakturou na telefon. Tak ono je to ještě promakanější. Lidi, takže opatrně dejte si možná ten podcast Kluci z Prahy, ať máte úplně všechny informace, ať víte, jak to zjistit, protože jako nikdo nechce, aby vám utíkaly prostě peníze jen tak pryč. Za chvilku Taylor Swift, jej opalit. Na tomhle si dost poslední dobu ujíždím, miluju to. Francouzský DJ Hugel, kdybyste si to pro vás chtěli najít, tak se to píše Hugel, jo. Už mi to jednou někdo psal, že nemůže tohoto DJ najít, je to Hugel. A tohle je Moving Sun, je to novinka a je to prostě dobrý. Tak leďte fajn.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
7: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
2: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

0: její Messi. Dáváte si dnešní Music Boost a já si vám zase musím s něčím postěžovat. Tentokrát to bude Love Island. Ano, zdrbneme trošku reality show. Takže jestli to nesledujete, tak vás to možná buď namotivuje na toto sledovat, ano naopak vám to potvrdí ten důvod, proč jste se rozhodli na to radši nekoukat, abyste měli klid. Já nevím co vy, ale ta Casa Amor na Love Islandu je docela fakt jako silný nářez. Jako pro nás, pro diváky, je to docela velká show, máme co řešit, máme se o čem pobavit a je to jakoby najednou zajímavý, jo. Ale vůbec to těm lidem nezávidím. Jako já jsem se včera tak naštvala, když jsem tam sledovala ten pár Vicky a Honza, jo. Je tam prostě pár. Muž, žena. Honza se začal líbat s jinou, jo, všichni pohoda, prostě jasně, prostě tak je to Casa Amor. Pak se líbá s někým Wendy, teda Vicky, naše Wendy ne, Vicky, a najednou katastrofa, jo. Já nechci znít jako teď taková ta, co bude za každou cenu bojovat za ženy, ale tohle mi prostě nepřijde fér, jakože jsme jako společnost trošku divně nastavený, že pokud to dělá muž, tak je to vlastně jako akceptovatelný a pokud to dělá žena, tak jako ne, jako brzdí holka. Takže to je něco, co mě včera trošku naštvalo, ale zase si říkám, asi režijní záměr, asi tohle jsou ty reality show, tohle to má asi v nás prostě v lidech vyvolávat, takže to asi jako beru, no. Že já si vždycky říkám, že já na to prostě dobrovolně koukám, pak jsem jenom naštvaná u té televize a nebyste mě viděli, já normálně křičím na tu televizi, já křičím, co děláš? Proč to říkáš? Jsem fakt úplně, ráno přijdu do práce a s naší content manažerkou Bárou uděláme úplně to samý. No viděla jsi to, strašný, nemohla jsem z toho spát. Jo, tak vidíte, my s Barčou jsme úplně ty typický ženský, který koukají na reality show a pak nadávají na to, že na to koukají, protože to s náma úplně hejbe. Tak doufám, že vy jste se toho trošku nezúčastnili, ale jestli jo a díváte se, tak mi dáte za pravdu, že jo?
1: All the hits right here.

0: Sony Lush Life. No jo, co bych vám do té práce ještě mohla pustit? No tak třeba tohle. Ed Sheeran, ten vždycky udělá radost, ne? Ed Sheeran je takovej, tak já nevím, jak ho popsat, takovej milej kluk s kytarou, nikomu nevadí. I se proslavil tím, že vlastně byl jako milej kluk s kytarou prostě na ulicích a vybíral drobný, než si ho někdo všimnul. Tohle je jeho Shivers. No a my si prostřednictvím tohoto songu uděláme prostě radost. Protože proč? Protože můžeme a protože je středa. Takže to i potřebujeme. Music Boost.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Interiér.
9: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
10: I táta přece vaří.
11: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
9: www.jenointeriér.cz.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Hezký poledne, tady Adam. Vypadá to, že leta

0: mu měl druhý pilot s pomocí cestujících zabránit. Letadlo pak přistálo ve městě Tabuk a všichni cestující jsou podle dostupných informací v pořádku. V Tokiu prší už rekordních 35 dní v kuse. Srážky tam zaznamenaly každý den od 27. srpna, což je nejdelší série v historii města. Za dlouhým deštěm stojí hlavně několik tajfunů a kvůli nedostatku slunce už má počasí dopad i na zemědělství. Se začátkem října by už ale mělo pršet míň. Vědci po víc než 100 letech popsali novej druh tučňáka. Žije skoro 3200 kilometrů od nejbližší trvale obydlený pevniny. Výzkum zároveň ukázal, že tučňák oslí, který byl dosud považovaný za jeden druh, se ve skutečnosti skládá ze 4 samostatných druhů. Fine. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Tak jo, mně právě teď došlo, že dneska je poslední den měsíce září. A jako každý rok i letos se mi potvrzuje pravidlo, že září je prostě nejrychlejší, jakoby pocitově, měsíc v roce. To prostě uteče tak rychle, že to není možný. Prostě končí léto, najednou tu září a hop, říjen. Nesmysl. Tak jo, pojďme si ten poslední zářínový den pořádně užít. Music Boost.

Každý z nás potřebuje lásku a One Republic si to dost dobře uvědomujou, proto udělali song Need Your Love. Dáváme si na fajnu ještě 3 sekundy. A už přestala hrát. Láska už vypršela. Tak se tím pádem přesuneme do Itálie. Itálie nám totiž teď ukazuje, jak je důležitý si uvědomovat, že dnešní svět umělé inteligence může být občas nebezpečný. Máme tady případ jedné italské banky, která nám ukázala tuhle nebezpečnost, kdy právě tam proběhl, řekla bych, jeden z největších loupeží v historii možná. Využili právě hackři umělou inteligenci, zjistili si přes AI, jak přibližně mluví ředitel banky, šílený, a napodobili tenhle hlas toho šéfa a přes WhatsApp přesvědčili bývalého zaměstnance k provedení urgentní zahraniční transakce. Opravdu vytvořili to tak, jako že je to ASAP, prostě honem, honem, jako opravdu, a on ten člověk mluvil opravdu jako jeho šéf, jo, takže to nikomu vlastně nebylo v tu chvíli podezřelý. Tím pádem banka udělala převod do Číny a Hongkongu a banka odhalila pak následně celkovou částku 100 milionů eur, což je přibližně 53 milionů. Jako dobře, no, zajímavý. Tak i tohle se děje. Takže si představte, že někdo může vzít váš hlas, napodobit ho a vlastně tak trošku vám jako zasáhnout třeba do pracovní sféry. Představte si vy ve vaší práci, já nevím, co děláte, jste taxikář, květinářka, zubařka, nevím, co přesně děláte, ale zkuste si jenom představit tu situaci, kdyby prostě někdo vzal váš hlas a zavolal prostě vašim zaměstnancům a něco po nich prostě chtěl. Je to šílený, ale tak je to tak. Takže opatrně. Když vám někdo zavolá a bude říkat divné věci, nevěřte mu.

0: La, la. Proč to dělám zase jenom já a vy ne? No, no, lepší. Na fajnu dohrála si já taky Sean Paulich. Thrills. No a co bude hrát dál? Jste taky zvědaví? Já taky. Co nám ten hudební manažer Libor Červinka zase nasázal za songy? Vidím tady Tate McRae, Just Keep Watching. No, kluk šikovnej, dal i další tři kluky šikovný. Temper City, jejich Self-Aware. Tak zůstaňte s Fajnem. Are you ready for this?
1: Jsme Fajn, jsme Fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
10: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
13: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
16: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Weekend, jeho Save Your Tears. Dnešní Music Boost. A protože ne všichni dopoledne stíháte lubriku.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Pojďme si uvědomit, že sex ve třech není intimní chvilka, ale týmová porada. Taky vlastně doufáte, že nikdo nezvedne ruku s dotazem.

0: Sigala, Reptide, dnešní Music Boost, ve kterém si jdeme právě představit poslední společný song. Poslední den v tomhle měsíci. Asi se shodneme všichni na tom, že září vždycky rychle uteče. Za chvilku poslední song bude od Kaiga, taky Kalida, Griffina, jejich Save My Love. A dneska ho věnuju úplně všem, jo, takhle hodná jsem, vždycky ho věnuju jenom někomu, dneska jsem se rozhodla, že si ho zaslouží všichni, protože náročný je vždycky zvládnout září a vy, jestli mě slyšíte, tak jste ho zvládli, vy jste to přežili, no, tak co byste si to nezasloužili, ještě kafe si zasloužíte, dobrý oběd, nevím co ještě všechno, co chcete si zasloužíte, kdybych to všechno měla, já vám to dám, ale já mám jenom ty písničky. Tak leďte fajn.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
5: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

Aerorings, Malcolm Todd, poslední song, který nám dohrává na Fajnu, 10 minutek do jedné odpoledne. Kristýnka tady na vás už čeká, už je připravená na další 4 společné hoďky. Takže vy se nemusíte bát, že přijdete o ty songy, to ne. Playlist pokračuje a vy s ním. Já vám děkuju za dnešek, za dnešní poslední den v září. No a slyšíme se v říjnu. Zítra 9:00. Zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj. Fajn.

0: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Na internetu je hodně věcí.
4: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
3: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Hezký odpoledne, tady Adam. Máme 12 hodin 59 minut. Greenpeace v Praze překrylo volební billboard ANO vzkazem proti motoristům. U Kačerova místo původní reklamy umístilo transparent s Petrem Macinkou, Filipem Turkem a Andrejem Babišem a nápisem, že motoristi škodí přírodě. Greenpeace tím chtělo Babiše vyzvat, aby zasáhl proti motoristům na ministerstvu životního prostředí. V Německu dneska policie podnikla razii proti lidem podezřelým z členství v pravicově extremistické organizaci. Podle vyšetřovatelů měli od roku 2020 vyrábět a prodávat hudbu, která šířila nacistickou, antisemickou a rasistickou ideologii. Do mezinárodní akce se zapojili i český policisti. 58-letý muž z Jablonce se vloupal do cizího domu, aby si tam vybral něco z lednice. Do baráku vlez v noci přes vypáčený okno a vzal si pečivo, jogurty a bonbóny. Všechno nacpal do batohu, který našel uvnitř a zmizel stejnou cestou. Policie ho ale podle záznamu z kamery rychle dopadla. Za krádež a porušování domovní svobody mu teď hrozí až 3 roky vězení.
6: Fajn.
7: Christy. Please welcome to the stage.
8: Krásný odpoledne tady od nás z Fajnu. Před náma 4 společný hoďky warm-upu se mnou s Christy. Právě začínáme, takže to rozjedem. Je středa, půlka týdne a tenhle týden to jede docela rychle tím, že jsme začínali až v úterý. Tak si to pojďme pořádně užít, to už je vlastně malý čtvrtek, však to znáte, no, za chvilku víkend, ideálka. Tak jdem to rozjet. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark. Tímhle trackem to odpálíme.
7: Oh!

Michael Jackson, Beat It, song, který měl vám při středečním odpolední 100% dodat energii, tak doufám, že to zafungovalo. A všichni za sebe někdy uděláme radši klauna, než abychom si přiznali, že jsme se spletli. Psychologové se totiž teď podívali na to, proč za sebe opravdu rádi děláme radši klauny a věříme lidem, i když si naprosto protiřečí. Říká se tomu motivovaný usuzování, protože čím víc času, emocí a energie do někoho narveme, ať už je to partner, kámoška nebo kolega, tím těžší je pak pro náš mozek přiznat si, hele, spletla se, ten člověk tě podvedl. Místo toho začneme předvádět absolutní mentální gymnastiku, typu, ne, on si jenom spletl, on mi nelhal. Ona nepřišla, protože měla vybitej mobil a tak dále, pokračujeme pořád. Neobhajujeme totiž toho lháře, ale bráníme svoje vlastní ega. Abychom si nemuseli přiznat prostě, že jsme byli naivní. Přitom nejlepší test reality je jednoduchý. Představte si vždycky, kdyby vám takovou pohádku vyprávěl někdo cizí, ke komu nemáte vůbec žádný vztah. Poslali byste ho do 10 vteřinám k šípku? Pokud je odpověď ano, zkuste to převést i do té reality. A taky mi napište, kdy vám naposledy někdo lhal. A co byla ta nejabsurdnější lež, možná, který jste kdy naletěli? 724-634-634, pojďme se posvítit na tyhle hříšníky, který vám lhali. A k tomu si pustíme Azteka, DJ Coco, Kurt D, ať si trošku zlepšíme tu náladu, protože song Everything's Alright je přesně to, co teď potřebujeme.

0: Chris Vertigo právě dohrálo na Fajnu a my se jdeme podívat na lži, kterým jste někdy uvěřili. Marek píše, kamarád mi rok dlužil 20 tisíc. Pokaždý, když jsme se viděli, tak mi tvrdil, že mu zrovna zablokovali bankovní účet nebo že mu pošťák ztratil hotovost. Věřil jsem mu, protože jsem ho znal od školky. Když jsem ho pak potkal na letišti s novým telefonem, jak letí někam do exotiky, konečně jsem si uvědomil, že kecá. Od té doby nepůjčuju ani 50 korunů. Jo, s půjčováním peněz to je nebezpečný. To si můžete myslet, že je to váš nejlepší kamarád, ale pak neuvidíte jeho ani ty peníze dalších 20 let. Ne vždycky to tak samozřejmě, ale bacha na to, takže děkuju za tuhle zprávu. Jeden příklad za všechny. No a pojďme radši zpátky k hudbě. Vyzdíjem si Bees Honey at the party, protože party můžeme mít i ve středu. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti!
2: Když mobily, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.

Harry Styles as it was. Tenhle pozitivně nabitej song právě teď dohrál na fajnou půl druhý, ale od pozitivity se teď přesuneme ke kritice. Máte volný prostor mě kritizovat, nedělám si srandu, ale jdeme řešit zvládání kritiky. Na to se totiž podívali i psychologové, co se děje, když nás náhodou někdo zkritizuje. Váš mozek totiž jakoukoliv výtku, i kdyby to byla blbost, vyhodnotí jako přímý ohrožení života. Můj mozek to dělá taky, takže nejste v tom sami, ale v tu vteřinu nám prostě vyletí tep, zrudnou uši, krev se nahrne do spánku a tělo křičí: útok, zaútoč zpátky nebo utíkej. A přitom odborníci radí takovýto sluníčkový pravidlo, že když vás někdo kritizuje, nejdřív se máte zastavit, nadechnout, 3 sekundy mlčet a pak až s ledovým klidem odpovědět. Jo, to se hezky říká, ale představte si to v tu situaci. Třeba když řídíte auto a teď vám partner vynadá, že řídíte blbě. Co vás napadne v tu chvíli? Na 3 sekundy mlčet a až pak s klidem odpovědět? Ne. Pravděpodobně vám v hlavě naběhne výčet všech chyb, kterých se váš partner dopustil od roku 2018 a začnete je tam sypat jednu za druhou. Oddělit totiž emoce od reality a vzít si z kritiky to užitečný, to je náročný. To je teprve vrchol lidský evoluce, ke kterému většina z nás má ještě hodně dlouhou cestu. Tak pojďme radši na další song. Rue Gale, Wishful Thinker, právě teď.

0: a Burna Boy v songu Die Die nám doručili další dávku dobrý energie tady na Fajnu. Středeční odpoledne a dneska 30. září se slaví v Americe Národní den Miluj lidi. Možná si říkáte, je to v Americe, ale tak proč bychom to nemohli slavit i tady, že jo? Milovat lidi, to je docela fajn. Tak dneska pošlete lásku svým kamarádům, kolegům, milencům, přítelům, co já vím, prostě všem lidem kolem sebe ideálně. Zkuste se usmát na někoho náhodně po cestě, poslat mu vzdušnou pusu a my si k tomu pošleme taky písničku o puse. Dua Lipa, One Kiss, písnička o tom, že k tomu, abyste se zamilovali, stačí jenom jedna pusa. Tak za chviličku tenhle song a nezapomeňte, dneska se milujeme.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Je, to je boží kuchyň.
8: A jak je praktická.
9: JN Interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
7: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
8: Je skvělá, Vyťardo.
9: www.jninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot

Jajku, White Keys, tenhle pohodovej song nám právě dohrál na fajnu, blíží se druhá hodina a 30. září dneska nalíváme šampaňský na počest člověka, který nikdy neumí zpomalit. 29. narozeniny totiž dneska slaví úřadující král asfaltu Max Verstappen. Zatímco většina z nás v 29. už možná začíná řešit první vrásky, Max stihl přepsat historii motorsportu a vyhrát hromadu titulů mistra světa. A víte, co je na něm nejlepší? Zatímco my jsme všichni dneska posedlí mentálníma koučema, vizualizací, psychohygienou, manifestací, Max na to má svůj legendární citát. Lidi si myslí, že psychologie je nějaká obří věc. Pro mě to vůbec není potřeba, já prostě jedu tak rychle, jak jen to jde. A jeho táta mu od malička vštěpoval tohle jednoduché pravidlo. Musíš být nejrychlejší hned, jakmile vyjedeš z boxu. Žádný zahřívání, žádný rozkoukávání, prostě si sednout za volant a poslat to na limit. A přesně s tímhle přístupem bychom podle mě měli jít do našich dnů i my. Co nejrychleji udělat všechnu práci a pak už jenom jet a užít si vítězství. Vemte si z toho nějaké poučení, oslavte narozky Maxe, jak chcete, a my jdeme na další song. Všechno nejlepší, teď už Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

0: zpěvačka a její hit Dance, to byla Slater. Právě teď na Fajnu 2 hodiny odbyly a to znamená, že jsme zakončili už první společnou hoďku, ale další 3 před náma. Mezitím zprávy s Adamem a potom se vrátíme k téhle party, kterou budeme pokračovat třeba s Alexem Moranem, Burning Down, anebo taky Joe, End of Beginning. Jo, i trošku emocí musíme do toho vysílání vnést, tak za chviličku tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe, celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
9: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Hezký odpoledne, 3 minuty po 2. hodině, tady Adam. Irán už dostal odpověď Spojených států na svůj návrh, jak ukončit válku. Její obsah ale zatím není známej. Teherán svůj návrh poslal Američanům v pondělí přes Katar a počítá v něm se zastavením bojů nebo zrušením některých amerických opatření. Obě strany teď po víc než 7 měsících války znovu vedou nepřímý jednání. Jejich výsledek je ale pořád nejistý. Na Fidži řeší dost bizarní případ přímo v budově soudu. Z trezoru tam zmizelo skoro 40 kilo kokainu, který policie zabavila už v roce 2019 a který měl sloužit jako důkazní materiál. Při kontrole se ukázalo, že 7 balíčků úplně chybí a ve zbytku už nebyla droga, ale mouka. Policie teď zjišťuje, kdo měl k důkazům přístup. V Česku začala kvalifikace do turnaje EA Sports FC 27. Jehož světový finále se odehraje v Miami. První zápasy odstartovaly 28. září a hráči se můžou kvalifikovat buď online, nebo přes univerzitní ligu. 8 nejlepších se pak v listopadu utká v Brně a vítěz českého finále postoupí do světového finále.
1: Fine.
0: Tři, dva, jedna, Fajn warm-up s Kristý pokračuje dál a v téhle hodině si otestujeme vaší morálku. No uvidíme, jsem na vás zvědavá, ale teď to pojďme rozjet s dobrou hudbou. Alex Warren, Burning Down, první track na cestě do vašich uší.

Joe, End of Beginning, tenhle virální track jsme si právě pustili společně na Fajnu a já se ptám, za jakou částku byste se rozešli se svým partnerem? Na Redditu totiž teď vybuchla brutální debata nad touhle otázkou, hypotetickou. Co byste udělali, kdyby vám otec vašeho partnera nabídl 6 milionů dolarů v hotovosti za to, že se s tím klukem okamžitě rozejdete, nebo s tou slečnou? Lidi tam vymýšleli plány, jak z toho otce vytřískat rovnou 10 milionů, nebo jak se s tím partnerem rozdělit na půl a hrát divadlo. A já si myslím, že vzít ty peníze, ať už jakýmkoliv způsobem, je rozumná volba. Možná si teď říkáte, ty jsi strašná mrcha, jsi cynik, láska se přece nedá koupit. Ale ruku na srdce, můžeme se divit tomu, že by si dneska někdo vybral spíš ty peníze? Všude kolem sebe vidíte rozchody, podvody, nevěry, tahanice o děti, o mikrovlnku, o psa. 6 milionů dolarů, přepočtěte si to, to je skoro 140 milionů korun. Za to už si ten život dokážete podle mě vylepšit tak, že na nějakýho bejvalýho si ani nevzpomenete. Zvlášť, když si budete dávat první drink někde na Maledivách. Představte si i v tom nejhorším scénáři, jo? Vy ty prachy hrdinsky odmítnete ve jménu nehynoucí lásky. To je ten nejhorší scénář. A za rok zjistíte, že vám ten partner zahybá. Budete mít zlomený srdce, ale bez těch milionů. Ještě prázdná peněženka. Jasně, když je člověk zamilovaný, mluví jinak. Jenomže zdravý rozum, ten počítá jinak než motýlci v břiše. A řekla bych, že ekonomičtěji. Takže pojďme se ale zeptat vás, co si myslíte, kdyby vám dneska přistál na stole kufr se 6 milionama dolarů za rozchod s vaším partnerem. Vzali byste to? Kdo byste obětovali svého partnera? Budem doufat, že to ty partneři neposlouchají, ale vy mi napište na 724-634-634, kdo byste byli ochotní do téhle nabídky jít. A k tomu si pustíme Camerona Whitcomba Kingdom of Fear.

cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu.

Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Tenhle song, který vás 100% roztančil právě teď na Fajnu, ale teď jdem roztančit vaše bankovní účty. Respektive jsme si představili situaci, že by vám někdo nabídnul obrovskou sumu peněz v řádech milionů korun nebo i dolarů za to, že se rozejdete se svým partnerem. Co byste dělali? Pobavila mě Káťa, která na to šla hlavně prakticky a začala se právě dotazovat na otázku, co by se dělo, kdyby to měla dát do daňového přiznání. Jakože bonus za rozchod s přítelem. Jinak ale Káťa píše, že by vzala prachy a vzala by i toho chlapa. Protože takhle to třeba taky už zažila, že se sice s partnerem rozešla, ale teď jsou manželé. Takže i takhle by obelstila toho tchána nebo tu tchýni, která by nabízela peníze za rozchod. Za mě ideální. Vy na tom vyfasujete peníze, zapracujete možná i na důvěře ve vašem vztahu a za mě ideální situace. No, tchýně a tchán z toho výjdou trošku asi podvedený, ale tak co, když se motají do cizích vztahů, že jo? Já vám děkuju Káti, že se mnou sdílela tuhle myšlenku. Má to ještě nějaký mezery, jak bychom tuhle situaci vyřešili, ale doufejme, že to nikdy řešit nebudeme muset. My teď budeme totiž řešit už jenom další songy. Za chvilku Zara Larsson, Lush Life, další letní track do tohohle babího léta 30. září. Na Fajnu.

0: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Bob, I'll save my soul. Tenhle track jsme právě společně doposlouchali na Fajnu 2:30 odpoledne a pokud zrovna třeba hledáte parkovací místo, tak je důležitý ho hledat srdcem a ne očima. V jednom čínském městě Wengteng teď paní předvedla takovej triček, ze kterého by asi většina autoškoláků vyletěla někam do povětří, nebo spíš vy z toho auta, kdybyste něco takového udělali. Protože když hledala parkovací místo, no tak uviděla dvě vodorovné čáry a přišlo jí to jako ideální spot, kam to auto hodit. Jenomže to mělo háček. Sice to vypadalo jako místo na parkování, ale ve skutečnosti to byly schody do podzemí. No samozřejmě auto se tam zaseklo, museli přijet policajti, paní musela vylézt kufrem, ale já proto mám pochopení. Jeho parkování je náročná disciplína a když máte dostatek kreativity, anebo dostatečně blondětý vlasy, já to můžu říct, já jsem blondýna a taky neumím parkovat, tak vlastně jakýkoliv místo může být parkovací místo. Můžete to zaparkovat na kruháči, tolik volného místa, nebo já nevím, kdekoliv vlastně, když jste dostatečně kreativní, tak mě zajímá, jestli vám se podařilo někde zaparkovat na místě, kde jste absolutně neměli co dělat. Ať už to byla něčí zahrádka, rampa pro zásobování, nebo jste to prostě nacouvali třeba někomu rovnou do obýváku. I to se někdy může stát. Tak mi napište na 724634634, jestli se vám někdy něco takového stalo, ať v tom tu paní nenecháme sami. A teď už pojďme na další song.

0: Santos, Home Part 2, další song za náma tady na Fajnu a my se jdeme podívat na vaše parkovací fejly. Poučili jsme se totiž tou paní z Číny, která si jaksi spletla parkovací místo se schodištěm. Komu se to někdy nestalo, že jo? Ne, každý jsme asi někdy zaparkovali trošku špatně nebo hůř, než bychom měli. Takže jdem na vaše zprávy. Sapča píše. Naprosto tomu rozumím. Já jsem jednou takhle zaparkovala na zasněženém plácku před kulturním domem. Říkala jsem si, jo, to je parkovací místo. No ale když sníh roztál, zjistila jsem, že to byla zahrádka, že to byl prostě veřejný trávník, na který očividně Sapča zaparkovala. Sapča píše, dostala jsem za to pěkně tučnou pokutu, ale tak aspoň jsem se poučila. Jo, tak pod tím sněhem to může být docela problém, což je vlastně dobrý si připomenout, protože zima se nám blíží, sice teď venku ještě babí léto, ale tak budete vědět, až budete parkovat na sněhu. Ověřte si radši, co je pod tím sněhem.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás!
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Středeční odpoledne a vy ladíte fajn. Tohle byla Adela a její hit Ain't in LA, který mi posedlej snad celý internet. Ale víte, čím jsme posedlí my všichni? Je podzim a podzim znamená jediný. Vrchol období všech reality show. Máme Zrádce, máme Love Island. Ať už jste jeden nebo druhý tým. My tady na Fajnu pro vás zařizujeme podcast, nebo zařizujeme, už běží. Podcast, do kterého nám chodí jak zrádci, nebo věrní, a taky srdíčka. Takže doporučuji, máme jednak Andrejku, ta vám zpovídá zrádce, já vám zpovídám srdíčka, no a dohromady přinášíme content, který se třeba nikdy jinde nedovíte. No, je to spicy, je to zajímavý, občas z těch hostů padají fakt zajímavý věci, takže vám doporučuji na to mrknout, kde to najdete. Jasně, že na našem YouTube Posedlí, to si zapamatujete. Posedlí a pak už to najdete. A taky na našem Instagramu najdete doplňující obsah, ať už nějaký funny, reelska, nebo taky sestřihy toho nejlepšího. Doporučuji na to mrknout, protože jsou to informace, které byste se třeba jinde nedozvěděli. A hlavně nám ti hosti budou chodit i nadále. Takže rozhodně sledujte Posedlí, buďte s Posedlí společně s náma. No ani ty reality show nemusíte sledovat. Pokud prostě chcete být v obraze, stačí sledovat náš podcast. Tak šup na to a my teď už jdeme na další track.

0: konečně nám dohrála ta Adéla se songem Ain't in LA. Trošku jsem jí předtím zaměnila, chybička se vloudí, nevadí, byla jsem už trošku myšlenkama napřed. Nicméně Adéla nám zakončila druhou společnou hoďku. Jo, druhá společná hoďka za náma, ale jedem dál. Warm up pokračuje, další dvě před náma, tak si to pojďme užít, pojďme si do té středy dodat energii. Třeba Sesiou, Rehab a jejich song Unstoppable. Ať i vy jste dneska nezastavitelný. Ale ještě předtím nás čekají zase další zprávy, no a potom i jedem dál, tak zůstaňte na fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800-400-500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
0: Na hodinkách 4 minutky po třetí, to je čas na zpráva guys.
11: Vláda řeší plán, podle kterého by ministerstva a další státní úřady měly od ledna propustit 10% státních zaměstnanců. Návrh prosazuje premiér Andrej Babiš se šéfkou úřadu vlády Tinde Bárta. Podle Seznam zpráv se proti němu ale ohradila část ministrů. Odbory ho teď odmítají taky a varujou, že plošní škrty bez předchozího auditu by mohly zhoršit fungování státní zprávy. Firma Baťa příští rok ukončí výrobu bot v Dolním Němči na Uhersko-Hradišťsku. Jde o jediný výrobní závod firmy v Evropě a zavření se dotkne 92 zaměstnanců. Boty se tam vyrábějí už od roku 1970. Podle firmy ale velká továrna při dnešní poptávce přestala být rentabilní. Prodejny Baťa v Česku ale budou fungovat dál. A v rozšířený verzi se do kin znovu vrátí film Spider-Man Brand New Day. Podle webu Deadline se přidá několik nových scén a mezi nima i vystřižený cameo Rosario Dawson jako Claire Temple. Herečka už dřív potvrdila, že scénu pro film opravdu natočila, do původní verze se ale nedostala. Kdy přesně nová verze do kin dorazí, zatím není známý.
9: Fajn.
0: Středeční odpoledne vyladíte fajn warm up s Kristý. Moje maličkost se dneska má za úkol postarat o to, stejně jako každý den, abyste se dobře bavili, aby vás hudba dostala do dobrý nálady a abyste byli plný energie. Tak to pojďme odstartovat. Jak jsem říkala, já chci, abyste se dneska cítili nezastavitelný. A s tím nám pomůže Sia, Rehab a jejich song Unstoppable. Let's go!

skupiny Self-Aware, tenhle track, který vám pravděpodobně bude hrát v hlavě až do konce dnešního dne, právě teď na Fajnu. A všichni, co jste včera o půlnoci v noci místo spánku začali v hlavě přeorganizovat celý svůj život, mám pro vás vědecký vysvětlení. Neurovědci totiž přišli na to, co přesně se v naší hlavě děje, když nás večer tak brutálně přepadne kreativita. V našem mozku se aktivuje takzvaný prefrontální kortex. Jo, tohle není lekce biologie, to je to takový ten nudný manažer v saku, který celý den hlídá pravidla, logiku, termíny a říká vám, tohle nedělej, to je blbost. Jenomže kolem 11. večer je tenhle vnitřní manažer už totálně vyčerpaný, jde si dát šlofíka a v ten moment se v hlavě rozjíždí anarchie. Mozek přepne do výchozí sítě, začne nekontrolovaně propojovat zdánlivě nesouvisející myšlenky, no a do toho se v tichu v noci vyplaví dopamin. A bum, najednou ležíte v peřinách, máte vymyšlený geniální koncept na nějaký virální podcast, napádne vás geniální pointa do práce, kterou jste v kanclu marně 8 hodin vymýšleli, a nebo dostanete nutkavou potřebu v jednu ráno vyčistit troubu, sepsat seznam věcí, co si zbalíte na hypotetický výlet do Japonska a tak dále. Protože bejt unavený, to zkrátka znamená, že jste konečně ztratili všechny zábrany a vypustili svého vnitřního génia. Tak mě zajímá, na čem nejčastěji pracujete v noci vy? Jestli vás taky popadá tahle večerní dávka kreativity, tak na čem si ji vybíjíte? Napište mi na 724 634 634, ať už píšete básně, skládáte písně, kreslíte, já nevím co všechno. Napište mi, co vy takhle tvoříte po nocích. No a k tomu si pustíme Ray, Where is my husband? Právě teď.

0: Harry Styles, jeho Dance No More. Tenhle track jsme právě teď společně doposlouchali na fajnu a doufám, že vás roztančil. Teď se ale jdeme podívat na vaše noční kreativní gény, protože podle studií právě častokrát ano, v noci je ten nejlepší čas na to být kreativní. Verča píše, já v noci tvořím básničky a srdcerivné zprávy. Kolem půlnoci se ve mně vždycky probudí melancholický básník. Píšu si dopoznámé krýmy o zlomeném srdci, smyslu vesmíru, životní bolesti. Když si ty skvosty čtu ráno u kafe, červenám se a většinou i něco smažu. Veru, já bych to noční poctivý poetický okénko klidně nechala. Jednou z toho může být literární klenot. Za mě je důležitý to nemazat, i když vám to někdy přijde trapný, nikdy nevíte, co se v tom třeba za nějakou dobu objeví. No a potom mě ještě pobavila Míša z Litoměřic. Míša píše, ahoj, je pravda, že večer takhle mě popadne dopamin. Kolikrát, když nemůžu spát, tak si jdu třeba do obýváku zatancovat na hudbu, která mi ale hraje jenom v hlavě. Nepotřebuji ani sluchátka a je to fajn. No takhle, bylo by to, Míšo, víc fajn, kdyby si u toho pouštěla fajn, ale i hudba v hlavě může fungovat. Míša píše, protančím okolo ledničky s ním pár gumových medvídků a to se pak spí. Tak vidíte, jestli někdo trpíte nespavostí, můžete dneska večer vyzkoušet tenhle trik a já vám k tomu za chvilku dokonce zahraju písničku, na kterou se vám bude dobře tancovat. A nemusíte si pouštět taneční hudbu jenom u vás v hlavě, protože já ji pro vás mám. Subfocus, Elevate, za chviličku tenhle banger tady na fajnu.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportál.cz.

Rose a její mega hit Flowers, kde zpívá o tom, že vlastně může sama sebe vzít na rande, může sama sobě dát tu lásku, sama sobě koupit ty kytky. A to se dneska obecně hodně skloňuje, vzít sama sebe na rande, do kina, na večeři. Pro někoho to je projev moderní sebelásky, solo rande. Pro mě regulérní trauma a vyhozený prachy. A doufám, že někdo se mnou bude tento nepopulární názor sdílet. Protože já, když jdu takhle někam sama, tak mám fakt pocit, že na mě všichni zírají. On se tomu oficiálně říká efekt reflektoru, podle psychologů. Že si to jenom namlouváme. Ale, no já nevím, já mám fakt vždycky pocit, že na mě kouká i ten kuchař. Ale představte si tu situaci, jdete teda sami na to randíčko, na oběd, na večeři, přijdete, přijde za váma číšník a zeptá se s takovým tím smutným pohledem, jenom pro jednoho, a v očích má výraz, jako by vám chtěl nabídnout, ať si zavoláte na linku bezpečí. Pak sedíte u stolu pro dva, naproti ta prázdná židle, zoufale koukáte do telefonu, předstíráte, že čtete nějaký hrozně důležitý e-mail. Ne, já vím, že jsou lidi, co si to dokážou užít, ale pro mě je jít sama na jídlo absolutně traumatizující. Do toho kina možná, ale na jídlo. A ještě mi to přijde jako naprostý finanční atentát na vlastní peněženku. Proč bych měla v podniku nechat třeba 600 za těstoviny jenom proto, abych se sama koukala do zdi? To si je radši dám doma u Love Islandu. Ne, já tomu rozumím, jo, na jednu stranu, ale asi v tomhle prostě nebudu sdílet tady ten obecně populární názor a půjdu proti proudu. Já do restaurace radši chodím, abych se tam s někým potkala, pak zaplatím i za to, že tam spolu máme ten prostor, že nám udali místo, kde můžeme 2 hodiny drbat a nikdo nás nesoudí. To je potom ideální. Ale sníst tam jídlo sama v hrobovém tichu, to zvládnu i doma. Tak mi napište, chodíte někdy sami do restaurace na jídlo a dělá vám to dobře? Napište na 724634634. Třeba mě donutíte ten názor přehodnotit. Napište mi, jak to máte vy a doufám, že je tady někdo, kdo to má stejně jak já, až v tom nejsem sama. Mezitím další song, Malcolm Todd, jeho Earrings, právě teď na Fajnu.

0: ladíte fajn a my si tady dáváme party i ve středu, protože kdo nám zakáže? Tohle byla BB Rixa, Faithless, New Religion a jdeme na randíčka sami se sebou. Ptala jsem se vás totiž, jestli někdy chodíte třeba sami na jídlo, protože já osobně s tím mám docela problém, ale vědci říkají, že to může být super věc. Luzka píše, že sama sebe bere na jídlo a že to i vnímá jako randíčko. Péči o sebe a odměnu. Je osvobozující nečekat na někoho, kdo to se mnou bude chtít sdílet. To je naopak víc smutný za mě, píše Luzka. Luci, já souhlasím, rozhodně neříkám, že by člověk měl na někoho čekat s věcma, který chce dělat, ale mě třeba osobně to asi v jednotlivci nepřináší takovou radost, tak asi když jdu solo, ale třeba k tomu musím jenom dospět, takže děkuji Lucce, třeba to někdy vyzkouším. No ale naopak Michael píše, my jsme teďka byli s kámošema v restauraci a je to tak, jak říkáš, byla tam slečna, která tam byla sama na večeři a celou dobu jsme na ní koukali a spekulovali, jestli na někoho čeká. Takže opravdu tyhle lidi, co jsou o samotě, strhávají pozornost. No a teď se v tom čert vyznej. Lucka říká, že je to super, Michael mi říká, že když půjdu sama na večeři nebo někdo z nás, takže na nás budou blbě koukat. No tak já nevím, ale ono je asi stejně nejlepší neřešit, co si myslí okolí, že jo. Dělejte prostě to, co chcete. A já doufám, že chcete tančit, protože to budeme dělat všichni za chviličku. Dáme si totiž Taylor Swift a její Shake It Off, což je song, u kterého můžete setřást všechny starosti světa. Takže šup, jdeme rozejbat boky, za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4 Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4 Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4 Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firma na zážitky.
8: CZ.
11: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
12: Music. Fine.

Alex Warren a jeho song Passenger nám právě teď dohrál na Fajnu a já pro vás mám důležitou informaci. Blíží se totiž holčičí Super Bowl. Už 17. října.

V line-upu zazáří Megan Thee Stallion, country hvězda Megan Moroney nebo taky K-popová senzace Kecaj. Ale za mě bude královnou celého večera bez debat Tate McRae. Představa, že tam bude Tate se svojí neuvěřitelnou energií, se svým neuvěřitelným tělem, outfitama sázet jeden hit za druhým, zatímco kolem ní budou kráčet v diamantových oblečcích prádle ty největší světové modelky. No uznejte sami, chlapi možná mají v únoru fotbal, potom mají hokej v červnu a tak dále, ale my máme 18. října tohle. Sledovat to půjde živě na YouTube, na sociálních sítích, takže popcorn do ruky, i když ten popcorn nám při pohledu na ty slečny možná tolik chutnat nebude, ale to nevadí, tu show si užijem, já se na to moc těším, doufám, že vy taky. Zapište si 18. října do daníčku, do kalendáře a my si teď pustíme jeden ze songů, který doufám, že tam zazní. Tate McRae, Just Keep Watching, právě teď na Fajnu.

0: Audrey Hepburn a její song o tom, když uděláte něco, co vám třeba kamarádi úplně nedoporučujou, třeba jakože se znova vidíte se svým ex. Něco takového. O tom byl tenhle song a pokud i vy jste někdy udělali nějaký takhle zdánlivě špatný rozhodnutí, za kterým si ale stojíte, protože jste to prostě chtěli udělat, tak tohle byl song přesně pro vás. Zároveň song, který nám zakončil už třetí společnou hoďku. Fine Warm Up ale jede dál. Ještě jedna před náma, takže ji musíme pořádně využít, vytěžit, nabít energii. Pokud jste doteď netančili, nespívali, tak to musíme napravit. Takže já doufám, že jste ready, protože mezi tím si dáme odpočinek jenom na zprávy s Matějem. A pak zase zpátky k hudbě. Budem tančit třeba s Kelinem, Sofianem a jejich pistáciema. Tenhle desert odpolední za chviličku tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
6: Když mobily?
7: Tak Mironet,
6: klikni dvakrát!
8: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Jsme online.
9: Online.
1: Jsme na DAB+.
9: Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
10: Policistům, hasičům, celníkům a vězeňské službě mají příští 3 roky každý rok vzrůst platy o 2600 až 2900 korun měsíčně. Ministerstvo vnitra chce, aby nástupní plat policisty nebo hasiče po výcviku v roce 2029 dosáhnul 50 tisíc. Odbory ale spokojený nejsou a požadují 10% zvýšení základních tarifů místo přesouvání části peněz do příplatků. Scrollováním na mobilu si během valného shromáždění OSN podle všeho krátil čas syrský prezident Ahmed al-Shara. Kamery ho takhle zachytily zrovna ve chvíli, kdy k světovým lídrům mluvil turecký prezident Erdogan. Z videa se teď stal virál na sítích, z jeho záběru ale nejde s jistotou poznat, co přesně prezident na telefonu sledoval. A zpěvačka Ray uvedla na pravou míru spekulace, že randí s Michaelem B. Jordanem. Dohady se rozjeli po tom, co je v srpnu společně vyfotili na horský dráze v zábavním parku Six Flags. Zpěvačka teď ale řekla, že jsou jen kamarádi, který mají rádi horský dráhy. Zároveň ale potvrdila, že spolupracují na zatím tajném projektu.
1: Fajn.
0: Hello, hello. Já doufám, že už jste naladěný, že jste rozhejbaný, protože před náma je poslední společná hodina Fine Warm Upu pro dnešek. Takže vy víte, co máte dělat. Party pokračuje, jedeme dál. První na řadě je slibovaný Kelin, Sofian a jejich pistácie. Pojďte si pořádně vychutnat chuť tohodle songu, protože je skvělej a já věřím, že vám dodá energii. Tak pojďme na to. Let's go.

Mladá česká talentovaná zpěvačka Rue Gale a její překrásný song Wishful Thinker. Tuhle věc jsme právě slyšeli na Fajnu 16.10. A už jste někdy slyšeli větu: jsem sebestředný hajzl, ale chci hodnou a věrnou holku. Tahle věta teď zazněla v Love Islandu, protože v Love Islandu právě dorazila Casa Amore. Ano, tady to pokušení pro všechny srdíčka, kam přišly nový holky, noví kluci, a jeden z nich právě předvedl tady tu hlášku, která by se měla podle mě vyučovat jako učebnicová definice červený vlaječky. Protože prostě kluk se představí před kameru, hodí pózu a s úsměvem řekne: jsem sebevědomý, jsem sebestředný, možná jsem i trochu hajzl, když to řeknu odvážně, ale chtěl bych věrnou, hodnou a sebevědomou holku. No jasně, co jiného by ještě nechtěl, že jo? Já nevím proč, ale my častokrát máme všichni pocit, že když někdo působí jako takovej ten nedobytnej bad boy, možná i bad girl, člověk, co vypadá, že nám zničí život, tak je to ta ideální partnerka. Máme pocit, že my budeme právě ti jedni vyvolení, do kterých se ten člověk zamiluje, který je spasí, který mu věnujou ten svůj život a kvůli kterýmu najednou začnou být hodný. Spoiler, většinou toho člověka nenapravíte. A spoiler číslo 2. Pohádka Bořek Stavitel je pohádka pro děti, jo? Neznamená to, že my si máme hrát na Bořky Stavitele a snažit se napravit nějaký jiný dospělý lidi a udělat z nich ve vztahu někoho dobrýho. To je pohádka. Já myslím, že je důležité si tohle připomínat, protože já sama tady na ty bad boye někdy nalítávám a věřím, že v tom nejsem jediná. Takže holky, tohle bude asi spíš na holky, ale pojďte se mi přiznat. Líbí se vám tyhle typy? Kluci, co o sobě jsou schopní říct, že jsou hajzlové, a vy stejně nějakým způsobem po nich toužíte? Prostě bad boyové přitahujou vás a pánové přitahujou vás bad holky? Jestli vůbec něco takového existuje, napište mi na 724-634-634 a než se do toho úplně ponoříme, tak další song. Kill It, Love, Tied Up.

0: Jackson, jeho Billie Jean právě dohrál na Fajnu. Kdo by nemiloval tenhle track? Milujeme ho možná stejně tak moc jako Bad Boye, protože jsme společně teď řešili, že častokrát máme nějakou tendenci se snažit napravit lidi a že se nám líbí ty typy, který o sobě klidně veřejně prohlásí, že jsou trošku parchanti. Stejně jako ten kluk teďkon, co je nově v Love Islandu. A Nikča píše, to možná holky radši si zacpěte uši, protože Nikča píše, že ona si svýho Bad Boye vzala za manžela. Niky, to jsme chtěli slyšet, ale zároveň jsme to vůbec slyšet nechtěli, protože teď si v nás probudila ty iluze. Nikča píše, když jsme se poznali, měl jenom základku, věděl, že je nespolehlivý, že je taky hodně na holky, slušně řečeno, dost pil, pařil. Teď máme dvě děti, byt, čtyři kočky, dodělal si střední a i když má svoje mouchy, jsme spolu už 14 let, z toho 12 let manželé. Takže nevzdávat, někdy se i lidi mění k lepšímu. Niky, já miluju pozitivitu, akorát opravdu ve mně to taky probudilo nějaký iluze, takže holky, doufám, že jsme v tom všechny spolu, pánové, doufám, že pro nás máte pochopení, nebo že to tak taky máte, i když naopak. A já vám děkuju, že jste se mnou sdíleli vaše příběhy, protože to bylo velice inspirativní. Pojďme radši zpět k hudbě. Eva Farná, Perpetuum mobile, tenhle track, který si všichni můžeme společně zaspívat, protože už ho všichni určitě známe nazpaměť. Tady na Fajnu za malej moment.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, s MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
12: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
13: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
12: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
13: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
12: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
13: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: My name is Somer.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
15: Right, babe.
12: Fine.

0: Things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, nádherný song takhle pro středeční odpoledne, ale mám špatnou zprávu. Čeká nás jako Česko boží trest. A můžeme za to my všichni, co jsme minulý víkend byli na jednom z Izových koncertů v O2 aréně. Já doufám, že teď máte po ruce svěcenou vodu, protože v tom pekle se budeme smažit společně. Všichni víme, teda, že Izovi prodal O2 arénu a že se tam nechal pověsit na egyptský kříž. To už jsme si říkali včera. Kříž Ank. Ektor na Instagramu pak spustil takovou jako křížovou výpravu, osočil i za z toho, že špiní Ježíšovo jméno. A asi všichni jsme čekali, jak se ten konflikt bude dál vyvíjet. Jestli přijde nějaký distrek, nějaká rvačka v klubu, cokoliv. Ale jeden český instagramový a tiktokový tvůrce, který si říká Píšu esej, tuhle kauzu poslal do úplně jiný vesmírný nebo nebeský dimenze. Napsal totiž zprávu přímo pražskému arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi. A pan arcibiskup odpověděl. Napsal, že o tomhle konfliktu doteď neměl ani páru, že nevěděl, že se něco takového v O2 aréně vůbec stalo, ale když to teď viděl a posoudil, tak musí říct, že mu to opravdu připadá jako znevážení víry. Takže arcibiskup, pražský arcibiskup, se oficiálně postavil na stranu Ektora. Mě by zajímalo, co bude další krok. Vypíše Vatikán na milion plus a na Iza křížovou výpravu? Nebo se Izo bude muset sebrat, odjet do Vatikánu a veřejně se omluvit papežovi? Co bude dál? No tenhle konflikt budeme sledovat i nadále. Budu vás informovat. Každopádně doufejme, že tady ta satanistická akce, co se konala v O2 aréně, nás nebude stát opravdu nějakou pohromu. No, je to zajímavý. Pojďme radši od toho, tahle kauza bude teď hýbat internetem. My si ale pustíme něco pozitivního. Patrik Malý, Sebastian, rok 2005. Tehdy bylo ještě všechno v pořádku.

0: American Girl, Stainless Song jsme právě dohráli na Fajnu. Písnička o tom, když vidíte, jak se kolem vás všichni zasnubujou, ženěj, vdávaj, s čím si myslím, že spousta z nás se dokáže stotožnit. A zároveň určitě všichni znáte ten pocit, když se vám někdo fakt intenzivně líbí a máte na něj crush a úplně jste zamilovaný, celý vás to pohlcuje, ta láska, nebo spíš ta zakoukanost. No a i o tomhle je spousta písniček a já si myslím, že je potřeba, abychom si jednu takovou dneska pustili. Olivia Rodrigo, její Stupid Song, kde zpívá, že žádná hloupá písnička nedokáže vystihnout ty pocity, který ona právě prožívá. Takže pokud se cítíte nějak takhle, dneska takhle v půlce týdne, tak tohle bude písnička přesně pro vás. Pojďme ji společně prožít. Co je takový ten song, který si pustíte na plný pecky, stáhnete okýnka a budete předstírat, že jste v nějakém videoklipu. Tak i v kanceláři se tohle dá nějakým způsobem napodobit, kdekoliv v práci, ve škole. Pojďte si to se mnou užít už za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Taky už se těšíte na zimu.
6: První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách. Nemůžete se dočkat. Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
7: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
8: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
9: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Rodrigo, Stupid Song. Tenhle emočně nabitý track byl jeden z posledních songů, který jsme si společně dneska pustili. A vy víte proč.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas na fajnu běží opravdu hodně rychle, protože my se tady bavíme vždycky každý den. Tenhle týden teda jenom 4 dny v týdnu, ne 5, protože jsme měli v pondělí ještě svátek, ale to jste se vlastně taky bavili. Jenom s někým jiným. Teď už se taky budete bavit s někým jiným, protože já to po dnešních 4 hodinách balím a předávám vás do rukou Žampika. Žampik vypadá nabitý energií, takže jsem si jistá, že vám jí předá, máte se na co těšit. Já se pro dnešek loučím a slyšíme se zase zítra a zase v pátek. A vy víte, co nás čeká. To už je taková malá příprava na víkend, takže já doufám, že jste dobře naladěný, ready na všechno, co vás čeká. Užijte si zbytek dne, zbytek večera, mějte se krásně, skládejte básně, ať si máme zítra o čem povídat. No a posílám pusu a taky poslední song. Robin Schulz, Felix Jen, Alida, One More Time. Tak se mějte krásně, pa, pa, pa.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
12: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
16: Na internetu je hodně věcí.
17: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
16: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
17: Instagram, TikTok, YouTube.
16: Sleduj Fajn.
17: Jsme online. Online.
16: Jsme na DAB+. Plus.
17: Jsme v aplikaci Radia.cz.
18: News. 17 hodin, 3 minuty k tomu, pojďme se podívat na to, co se děje ve světě a o to se postará mistr Matěj.
19: Firma Anthropic, která stojí za AI chatbotem Claude, varuje vlastní investory, že pokročilá umělá inteligence může v krajním případě představovat existenční riziko pro lidstvo.

0: naopak bude, tím náročnější může být její bezpečnost otestovat. Jednu z nejzdátnějších myší světa odchytili český vědci v Etiopii. Tenhle druh se přitom podařilo chytit teprve podruhý v historii a doteď ho vědci znali jen z jediného exempláře starého asi 20 let. Češi navíc měli štěstí až na poslední chvíli. Vzácnou myš totiž našli až poslední den expedice v poslední řadě nalíčených pastí. A další rodinný propletenec se nám možná rýsuje v českém showbiznisu. 18-letý František Prachař se totiž podle Agáty Hanichové vyptával na její sestru Kornulu Stropnickou a říkal, že je hrozně hezká. Pikantní na tom je, že František je nevlastní bratr Jakuba Prachaře, tedy Agátina ex-manžela. Zatím ale nejde o žádný románek, jako spíš o projevený zájem. Fajn.
1: Fajn Ride. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.
2: Fine Drive.
1: Jindra Žampa.
3: OK, 17 hodin, 5 minut k tomu, to znamená, že startuje středeční Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma, středa hodně dobrých tracků třeba. O to se postarám a za chvíli se podíváme na to, jak my Češi jsme moc velký alkáči v porovnání s Evropou. Do té doby Fastboy anebo Cameron Whitcomb právě teď na Fajnu.

0: Beautiful Life. Posloucháte Fajn v poslední zářijový den a lidi, my Češi máme pověst národa pivařů. Ale pojďme se podívat, jak jsme na tom ve srovnání se zbytkem Evropy. Podle dat Eurostatu pilo alkohol každý den 8% Čechů. To je absolutní nesmysl, takže každý jeden z 10 Čechů si nedokáže představit den bez toho, aby si dal skleničku nebo pivko. Absolutní nesmysl, každopádně v porovnání s Evropou na tom nejsme až tak špatně, třeba Portugalsko, tak to má přes 20%, Itálie a Španělsko přes 12%, zatímco některé země byly pod 2%, i naše sousedi Slováci, tak ty mají asi jenom 4%, takže představ že celá Evropa pije stejně úplně neplatí. A když se podíváme na celkovou spotřebu alkoholu, tak asi 21,6 litru čistého alkoholu na osobu starší 15 let. To je teda strašně děsivý. Hele, napište mi, jestli si dokážete představit den bez jednoho piva, bez jednoho vína, nebo týden, nebo dokonce měsíc, a nebo nepijete vůbec. 724 634 634. Pojďme ověřit, jak moc velký alkáči jsme. Fine
1: Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady. Fine.

0: spojení hodně funguje. Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It. Posloucháte Fajn v 17 hodin 21 minut a my jsme řešili, jak moc velký my Češi alkáči jsme. Podle nejnovějších dat, tak jednou denně se napije minimálně 8% Čechů, což je absolutně nesmyslný číslo. To jsem se, jak to máte vy, jestli bez piva, bez skleničky vydržíte den, týden, měsíc, anebo jestli nepijete nejvíc. No a právě Terka, ta napsala, já nepiju vůbec, takže měsíc je pro mě úplně normální. To musí být tělo pěkně vděčný. Oproti tomu taková Nikča, tak ta napsala, víno k večeři bych asi postrádala, nebudu lhát. Ajajaj, tak tady je vidět, kdo nám upravuje právě tu míru procent podle těch dat. A do třetice napsal Tomáš, já klidně měsíc, když nepiju, tak mi to vlastně nechybí. Tak vidíte, tak na tom nejsme tak špatně. Fine Drive.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.

0: Posloucháte Fajn v 17 hodin 31 minut za Majkem Jindra a my popojedeme dál. Před náma je Jason Derulo. To si myslím, že nemusím dlouho sále představovat. Každopádně tenhle ten týpek původně nebyl jenom zpěvák. On se už jako malej učil normálně klasický balet, operu a divadlo. Takže ten jeho dnešní taneční move a show nejsou vlastně jenom nějaká póza. On se na to připravoval prakticky už od dětství a vůbec první song napsal už v 8 letech pro holku, která se mu líbila. Pojďme si dát track, který určitě znáte z TikToku. Minimálně jednou jste ten taneček viděli. Sewage, právě teď na Fajnu.
1: Fajn Drive.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Fajn, 17 hodin, 42 minut, to je aktuální čas. A lidi, mě zajímá, jestli byste dokázali jít sami do kina, anebo jestli by vám to přišlo divný tam sedět úplně sami. Protože reálně na tom není nic divného. V kině stejně 2 hodiny koukáte na plátno a myslím si, že je vám úplně jedno, kdo sedí vedle vás. A stejně tak restaurace. Proč byste měli čekat, až bude mít někdo čas, abyste si mohli někam zajít, když na něco máte chuť? Spíš podle mě máme v hlavě takový pocit, že nás všichni sledují a říkají si, je chudáček, on je tam sám, on nemá kamarády. Jenže většina lidí podle mě všechno řeší hlavně sebe sama. A chození na různý místa o samotě je navíc čím dál běžnější. Hele, napište mi, zvládáte jít takhle sami třeba do kina nebo na večeři a nebo je to pro vás už prostě jiný level? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fine Drive. V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

neskutečně talentovaný týpek, který se říká Somber, nám dohrál na fajnu v 17 hodin 51 minut a já jsem se vás ptal na to, jestli byste si dokázali představit jít sami do kina nebo do restaurace. Radim mi napsal, že dneska byl sám v Mekáči na jídle,

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
4: JN Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
4: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
5: www.jnointeriér.cz.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Fajn Drive.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
9: OK, 18 hodin, 1 minuta, k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. Za chvilku se podíváme na drbíky z hudebního světa. Do té doby Temper City nebo Justin Bieber na Fajnu.

jsem říkal, středa dobrých tracků, třeba Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Posloucháte Fajn v 18 hodin 8 minut a lidi, moje oblíbenkyně Sabrina Carpenter míří na filmový plátno po boku Spideyho, Spidermana Toma Hollanda. A ne v nějaký obyčejný romantice, budou spolu v připravovaném filmu o legendárním tanečníkovi Fredu Astaireovi. Tom si zahraje Astaira a Sabrina jeho slavnou taneční partnerku Ginger Rogers. A co je zajímavý, Tom chce taneční scény zvládnout sám. Bez dubléra. Film zatím nemá ani název, ani datum premiéry. Každopádně víme, že uvidíme tančit Sabrina Carpenter po boku Spidermana. Pojďme si dát Malcolma Todda a Earrings právě teď na Fajnu.

0: and Eternity.
1: As I walk this world alone.
0: Posloucháte Fine ve středu 30. září a lidi, taky jste někdy věděli, že vám někdo kecá přímo do očí, ale stejně jste mu to nějak chtěli věřit. Je to docela zajímavý, když někomu dlouho věříme, máme ho rádi a nebo jsme do něj investovali hodně času, tak se nám nechce připustit, že jsme se spletli. Mozek si tu situaci začne různě vysvětlovat, jen abychom si nemuseli říct, ty kráso, tak já jsem tomu frajerovi fakt naletěl. Tomu se říká takzvaně kognitivní disonance. Slovo, který bych já normálně nikdy v životě neřekl. Takže někdy není nejtěžší zjistit, že nám někdo lže, ale přiznat si, že jsme tomu člověku věřili. Hele, stalo se vám někdy, že jste věděli, že vám někdo lže, ale stejně jste mu chtěli věřit, že vám nekecá? To může být třeba o nevěře, o čemkoliv. Napište mi to na 724-634-634.
2: Fine Drive. 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda. Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
6: Den bez dobrý hudby.
7: To je jak drink bez ledu.
8: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.

středu 30. září za Majkem Jindra a já jsem se vás ptal na to, jestli se vám někdy stalo, že jste věděli, že vám někdo kecá přímo do očí, ale stejně se tomu člověku chtěli věřit. Verča napsala, jo, věděla jsem, že můj kluk mě podvádí, ale pořád jsem si říkala, že si to jenom namlouvám. Nechtěla jsem tomu věřit. Hádám, že si asi špatně nevěřila. Tomáš napsal, našel jsem jí v mobilu zprávy s týpkem a ona tvrdila, že jsou jen kámoši. Já jí to chtěl věřit, tak jsem to dál neřešil. No, nebyli jen kámoši. Ajajaj, takže kamarád taky rád, veď?

0: Zerb, Chainsmokers, Addicted. Posloucháte Fajn v 18 hodin 38 minut a lidi, představte si, že vám řeknu, že vědci právě zachytili rádiový signál z planety mimo naší sluneční soustavu. Tohle přesně se stalo před pár dny. A teď pozor. Ta planeta je od nás asi 64 světelných let. Vědci pomocí takového obřího radioteleskopu v jižní Africe zachytili signály, které dokázali přímo spojit s planetou Beta Pictoris B. A je to vůbec poprvé, kdy se podařilo takhle jednoznačně zachytit rádiový záření přímo z nějaký jiný exoplanety. A teď si asi vy všichni říkáte. Takže mimozemšťani? Bohužel zatím ne. Vypadá to, že zatím jsou obrovský polární záře a extrémně silný magnetický poletí planety. Ale stejně, něco, co vzniklo 64 světelných let od nás, jsme teď dokázali zachytit tady na Zemi a to je podle mě úplný mindfuck. Hele, napište mi, myslíte si, že v tom vesmíru reálně něco živýho je? A co by to tak mohlo být? 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: I'm Lou Hitty. It's Sabrina Carpenter.
7: Music.
1: Fine.

O pohodový vibe se postaral Role Model, posloucháte fajn, 18 hodin 48 minut, to je aktuální čas. Před chvílí jsme se bavili o tom, že vědci zachytili signál z vesmíru, z planety vzdálený 64 tisíc světelných let. Nejsou to teda údajně mimozemšťani, každopádně energie z té planety je tak obrovská, že se jí podařilo zachytit tady na naší planetě. Já jsem se vás ptal na to, jestli si myslíte, že v tom celém vesmíru míru. Jsme tam sami a nebo jestli tam opravdu něco je, co ty signály vysílá. Tady máme zprávu, jsou tam bytosti, které jsou trochu dál než my, jelikož my jsme jen na začátku a žijí absolutně z jiných zdrojů, než jsme my. Budu dělat, že rozumím tomu, co píšeš, Tomáši, díky za tvoji zprávu. Pak napsala Kristýnka a ta napsala, podle mě bakterie, nějaký malý organismy, žádný zelený panáčci. Hele, člověk nikdy neví. A pak Barča napsala, já doufám, že jo. Chci se dožít z toho, že někdo řekne, mimozemšťani existujou. Ale spousta lidí už to říká, ale reálně to ještě nemáme. Ale člověk nikdy neví. Třeba se jen ho dočkáme.

který nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do té třetí, to začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát. Číslo je 724 634 634.

Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.

0: Muži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Fine Drive.
5: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
6: your mind. 15 hodin, 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje 3. hodinka Fine Driveu. No a tu začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pojďte se stát hudebními producenty Fineu a pojďte nadiktovat, co já tady budu příštích 10 minut hrát. Číslo je 724-634-634. Nezapomeňte se podepsat, napsat věnování, odpočet je jenom na 30 sekund, tak... Máte co dělat. Odpočet startuje právě teď.
7: 10 minutes for you.
8: 10 minut tvých songů.
9: Máš 30 sekund.
10: Pošli název tvý oblíbený songy.
11: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
10: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
7: 10 minutes for you.
6: 724-634-634. To je to číslo. Tak jo, první zprávu tady máme od Leničky, která by si přála Tate McRae, Just Keep Watching. OK, může být. Tímto klidně můžeme odstartovat. Jako dvojka bude René Dank, úplně cokoliv. Máme a dáme. A co tam dáme do třetice? Máme posledních pár sekund a do třetice to bude Big City Life. Jste neskutečný. Zvládli jste to před limitem, první trojice máme hotovou. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
7: 10 minutes for you.

0: Byla, tak jsme to zase persuli.
1: René Dank, Tombola, to je track, o který jste si psali na Fajnu v 10 minutovce podle vás. Před náma je třetí track v pořadí, je to Big City Life, naprosto legendární track, ale dneska je středa dobrých tracků třeba, pojďme si ho dát. Hned potom nás čeká velký finále a i dneska je to neskutečně nabušený, mám tady tři tracky, každý je úplně jiný, totálně odjinut a jsem zvědavej, který vyberete. No a jak to udělat? Vybrat může pouze ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724 634 634, linka je volná, tracky jsou ready, tak volej.
2: 10 minutes for you.

0: Naprosto legendární track Big City Life. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolala Barča. Čau, Barčo.
1: Ahoj.
0: Řekni mi, jaký máš dneska den.
1: Jo, dobrý.
0: Hele, já jsem se minulou hodinu bavil o tom, že vědci zachytili rádiový signál z planety mimo sluneční soustavu. Věříš, že v tom celém vesmíru nejsme sami?
1: No, jako jo.
0: A myslíš, že to jsou jako nějaký mikrobakterie, anebo že to může být reálně nějaký jako mimozemšťani?
1: No, tak já nevím, asi mimozemšťani.
0: Ok, ale třeba se toho jednou dočkáme. Každopádně, teď mám tady pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle jednička. Trendující track právě teď, Adela 8 in LA, varianta číslo 1. Pojďme na dvojku, to je úplně odinut. Takový old school, Gwen Stefani a Akon. A do třetice tady mám ještě tenhle ten banger. Purple Disco Machine. Barčo, je to ve tvých rukou.
1: Tak já bych dala tu jedničku.
0: Dáme Adélu, OK. Je někdo, komu bys to chtěla věnovat?
1: Jo, mýmu týmu, my právě v neděli hrajeme už zápas.
0: A za, co za sport a proti komu?
1: Basket proti Říčanům.
0: OK.
1: Říčan, no prostě.
0: Tak mega, držím palce a rozsekejte pořádně ty Říčany.
1: Děkuju.
0: Krásný večer, ahoj.
1: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Kygo, taky Khalid a Griffin, Save My Love. Posloucháte Fajn v 19 hodin 20 minut a teď si představte, že jste ve vztahu a najednou za váma přijde fotr vašeho partnera a řekne, hele, dej od mý dcery ruce pryč a já ti za to dám 6 milionů dolarů. Přesně takováhle otázka teď obletěla socky a lidi se tam samozřejmě úplně utrhli z řetězu. Někteří by vzali peníze okamžitě, jiní by se snažili vyjednávat a jeden z nejvíc lajkovaných komentářů byl v podstatě 6, řekni si o 10, kámo. Takže otázka je jednoduchá. Kdyby vám někdo nabídnul 6 milionů dolarů za to, abyste se rozešli se svým partnerem nebo partnerkou, šli byste do toho? Po případě, která je ta částka, která už by vám dávala smysl? Napište mi to upřímně na 724-634-634. Fine Drive.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.

co letí ve streamech. Co právě je trend?

0: Body Soldier. Posloucháte Fajn, poslední zářijový den a já jsem se vás ptal na to, jestli byste byli ochotni opustit svého partnera nebo partnerku za 6 milionů dolarů. Právě tuhletu otázku jsme řešili na sockách. Tady Nelča napsala za 6 mega, to bych byla klidně single, protože bych byla hodně spokojeně single. Vlastně to chápu. 6 milionů dolarů není úplně špatná částka. Filip napsal, na 100% bych do toho šel. Ne, že bych byl na prachy, ale peníze zadarmo, proč ne? Bylo by mi líto partnerky, ale no, co už. Ty seš neskutečnej zabiják, Fílo. Fajn
1: Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady. Fajn.

0: Diego, Drop Dead, posloucháte Fajn, 19 hodin 41 minut, to je aktuální čas a lidi posedlí na Fajnu se vrací a i tentokrát jdeme po tom, co se děje za dveřma reality shows. Máme teď dvě série, Love Island a Zrádce, a v posedlí si zveme přímo lidi, kteří si tím prošli, takže žádný suchý rekapitulování toho, co už jste viděli v televizi. U Love Islandu Kristýnka vytahuje z vypadlých účastníků věci, které se ve vile třeba vůbec neukázaly. Vztahy, emoce, co se dělo po vypadnutí, reakce lidí, nebo třeba co jim chodí do DMs. A u Zrádců se zase rozebírá, co se dělo přímo ve hře, proč některý lidi skončili, jaká byla atmosféra na hradě a hlavně, jak to celý hráči viděli zevnitř. No a právě v tom je podle mě největší kouzlo, že host přijde prakticky hned po odvysílání, takže ty emoce jsou ještě čerství. Takže jestli teď žerete Love Island nebo Zrádce, posedlí si fakt pusťte. Celý rozhovory jsou na YouTube Fajnu, tak tam nezapomeňte naběhnout.
1: Fajn Drive. Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

talentovaná umělkyně Ellie Sway. Dejte si s ní tady necelou hodinku na Fajnu, bude vám hrát svoje tracky, který má ráda. No a my se slyšíme zase zítra, za mě už jenom tři slova. Papalala!

0: ale nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

0: Ahoj, tady Alice Way, zpěvačka a skladatelka a další půl hodinu budu hrát nejen svoje songy, ale i věci, co v poslední době nejvíc poslouchám. Dneska to bude edice Summer Songu, co jsem přes léto poslouchala, ale ještě předtím vám zahraju moji nejčistější věc, Bruises.
1: Next Generation.

0: Generation. Posloucháte Next Generation na Fajn Rádiu, já jsem Ellie Sway a vy jste teď slyšeli moje skladby Bruises, která je nejčerstvější. Než zahraju další svoje věci, tady jsou dva songy, co jsem přes léto poslouchala asi nejvíc. In the City, Charlie XCX a Brand New Chanel's Slater.
1: Fajn.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: To byla Slater a Charlie XCX, tady Alice Way a vy posloucháte pořad Next Generation na Fine Radio. Single, který teď uslyšíte, je můj vlastní, jmenuje se Soul Sellout a je to metafora na údajnou povinnost prodat svoji duši, pokud chcete jako umělec získat úspěch, bohatství a slávu. Do určité míry je to tak trochu pravda. Člověk musí obětovat spoustu času, energie, úsilí a třeba i mentálního zdraví a doufat v to nejlepší. O tom Soul Sellout, který teď zazní, je
0: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Next Generation na Fine Radio, tady Alice Way, a než vám pustím další moji písničku 3 AM, zazní ještě Sombr s písničkou My Body Isn't Ready.
1: Here we go. Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Tohle byl Somber, já jsem Ellie Sway a vy posloucháte Next Generation na Fine Radio. Poslední skladba, co zahraju, je moje vlastní. Jmenuje se 3 AM.
2: Next Generation.
3: Next Generation.

0: To byla moje skladba 3 AM, já jsem Ellie Sway a vy posloucháte pořad Next Generation na Fine Radio. Já se tímto s vámi loučím a pokud vás nějaká z mých věcí zaujala, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu nebo TikToku, kde jsem jako Sway Ellie, S-W-E-I-E-L-I, nebo mě můžete najít na streamovacích platformách jako Ellie Sway, E-L-I-S-W-E-I, a já se budu zase těšit dalším Next Generation. We
1: are number one. Next Generation.
2: Number one hit music station.
1: Don't stop the music.
3: Vždycky hot, vždycky.

0: Cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
2: Vždycky not, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz. Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
3: Zábava, hudba a spousta překvapení.
2: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
3: Fajn.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.

0: chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.